Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Ale nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.

0: Hit Radio City.
1: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Ale nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Ale nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.

0: Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašezběrna.cz.
1: Chlapi, sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Jsme zaměstnavatel, o kterého se můžeš opřít, když je na obzoru nějaký trouble. Hledáme parťáky ke kovací lince, tak to ukovej s námi. A sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Viva.cz.
2: Hit Radio. Hit Radio.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Ale nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hey, this is Ava Max.
3: All the hits.
4: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Rádio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. On air.
2: Online.
4: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
5: Šestá hodina, krátké zprávy a David Jošt. Na úřadu vlády dnes proběhne stávka kvůli přesunu důležitých agent na ministerstva. Protestovat bude asi 60 zaměstnanců, kteří se věnují lidským právům, duševnímu zdraví nebo závislostem. Obávají se, že změny mohou poškodit pomoc zranitelným skupinám. Podle nich hrozí oslabení nebo rozpad dosavadního systému podpory. Tragédie v Saharské poušti si vyžádala desítky obětí. V Nigeru zemřelo žízní 49 lidí poté, co jim v odlehlé oblasti porouchal kamion. Dva cestující ale dokázali ujít desítky kilometrů pro pomoc a upozornili úřady. Záchranáři následně objevili i další uvízlé vozidlo s více než 60 lidmi. Extrémní vedra a nedostatek vody dělají z cest přes Saharu jednu z nejnebezpečnějších migračních tras na světě. Čeští fotbalisté zvládli generálku na mistrovství světa. V přípravě v americkém New Jersey porazili Guatemalu 3-1. Skóre otevřel Patrik Schick, vítězný gól pak po návratu do reprezentace přidal Tomáš Chorý. Češi tak před šampionátem natáhli sérii neporazitelnosti už na 6 zápasů. Do mistrovství světa vstoupí za týden duelem proti Jižní Koreji. A teď už pojďme k nám do regionu.
6: Pražská záchranka má novou výjezdovou základnu v areálu nemocnice svaté Alžběty na Slupy. Nahradila dosavadní provizorní a nevyhovující prostory. Zázemí tady najde celkem 25 zaměstnanců, kteří se budou střídat v denním a nočním provozu. Patrový modulární objekt má šatny, sprchy, odpočinkovou místnost nebo místo pro dispečing. A parkování tady najdou dvě sanitní vozidla a jeden záložní vůz. Dnes většinou zataženo oblačno s deštěm nebo přeháňkami. Ustávat budou až později odpoledne. Ranní teploty kolem 12 stupňů, odpoledne 18 až 20. Z Prahy Lucie Daňková.
4: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: Začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. A tak jsme se dočkali, je tady pátek, krásné ráno, 6:03. Michal, ahoj. Jasmin.
2: Ahoj.
1: No a samozřejmě i náš David.
3: Ahoj.
1: Dobrý ránko. Lidi, David Guetta, Alphaville, Ava Max, s tím začneme a pak si popovídáme. Hezké ráno.

0: hodin, k tomu 5 minut, takhle vám hraje páteční hitrádio. Páteční hitrádio, ano, dámy a pánové, víkend na spadnutí. Za sebe musím říct, že se velice těším a schválně, kdybych se zeptal vás, kdo nás posloucháte, taky jste se nemohli dočkat víkendu? Jo, vidím nějaký překyvování. Na co se těšíte nejvíc? Na co se těšíte nejvíc vy dva tady, co?
1: Já osobně na to, že se zítra ráno konečně vyspím. Mm-hmm. A jinak jdu pak odpoledne zítra na poprvý v životě takovou tu psí jogu se štěňátkama, s labradorama. Já mám na to voucher už tak dlouhou dobu, ale pořád tam byly psi, co se mi nelíbej. A teďka je konečně labrador, takže se tak těším.
2: Na nebi.
0: Počkej, a ty tam jdeš jako se psem na tu jogu? Nebo že, jak to funguje?
1: Ne, tam dávají chovný stanice svý štěňátka. Aha. A ty si tam zacvičíš jogu a pak další minuty tam strávíš těma pejskama, ňufáte se
0: jo,
1: a tak.
0: Takhle, že ten pes tam je vlastně jenom jako na okrasu, že to je jako
1: no,
0: hezký.
1: No a tak někdo se ho vybere, pak se ho zamluví, aha, odnese si ho klidně jindy.
0: A počkej, to je domů. Super, ale. To je
1: no
0: super,
1: právě, no,
0: to je super.
1: Vyhlídneš.
0: Takže budete mít novýho pejska. Dost možná, co David?
2: Hele, my jsme se ještě včera chystali na hory do Pece, ale jak tady koukám na počasí, tak to možná přehodnotíme. Sněžit nebude, ale pršet bude hodně právě.
0: Pršet bude dost, no.
1: A Michal?
0: No, já se budu opakovat celý léto, vlastně až do října, zase svatba. A těším se na jídlo, protože já jsem ten, co stojí u toho cateringu.
1: Počkej, teď si někdo musí myslet, že seš tolikrát ženatý, jako kdo
2: já
1: neví, že seš DJ.
0: Pracovně. A láduju se u cateringu celý den, celý večer a ještě mi na konci nabalej krabičky, no. Takové já jsem, však vidíš ten pupíček vždycky po letě, no, jak to vypadá. No tak, na co se těšíte během tohoto víkendu nejvíc vy? O tom bude minuta šampionu, napište nám, jak se jmenujete, odkud jste a na co se nejvíc těšíte a celé nám to pošlete na 777 937 777. Teď Katy Perry, Teenage Dream na Hit Radio.

0: Tohle Hit Radio, snídaně šampionů, je pátek, hezké ránko, 6 hodin 11 minut. Ptali jsme se vás, co chystáte na víkend, nebo respektive na co se nejvíc těšíte. O tom bude minuta šampionů, která začíná právě teď.
1: Lenka Bruntál, manžel má narozeniny, takže zahradní párty.
0: Andrea Budějce, rozlučka se svobodou, ne její.
1: Martina Sokolov těší se na zítřejší trenažér se skoku padákem.
0: Lukáš Lenškroun, jelikož vstává každý den ve 23.30, tak se těší, až se konečně vyspí.
1: David Jacléř zítra pršet nemá, takže čeká výlet na Černou horu s dvojčaty.
0: Petra Svoboda nad Úpou na sobotní odpoledne je pozvaná na třídní sraz její třídy, které dělala třídní učitelku a pak jde na chatu.
1: Květa Děčín zítra jí přijede na celý den její milovaný tajný přítel.
2: Co?
1: A nevylezou z pelíšku a v neděli výlet do Ústí nad Labem.
2: Nevylezou z pelíšku.
0: Jana Horní Lideč připravuje dobroty a těší se na zítřejší benefiční akce záchranných složek.
1: Lenka Hranice těší se na Janičku, až dorazí do práce.
0: Petr Pavel Hamr u Třeboně, jsem na cestě do práce, prší 12 stupňů, asi to otočím a pojedu to rozpad. Tak děkujeme za vaše zprávy, na co se těšíte nejvíc na víkend.
1: Mě baví ten tajný přítel, ale psala Květa z Děčína, já si myslím, že teď už tajný moc jako nebude tam, že Děčín není takový velko město.
0: Jasně, zdravíme do Děčína, zdravíme rozhodně Květu a super plán, no, nevylíst z pelíšku celý víkend, to bude rošambo, no tak jo, tak ať chystáte na víkend cokoliv, budeme rádi, když si do batůšku přibalíte i Hit Radio, navíc připomínáme, že o víkendu můžete vyhrát parádní hodinky Garmin za 7 500, detaily podrobně a pravidla na webu hitradio.cz. Teď pojďme na další hity. Něco, co by vás v pátek ráno mohlo nakopnout, tohle je nejnovější rap In My Head. 6 hodin 13 minut, hezké ráno.

0: Tyhle starý linky je naprosto boží, co? Já teda asi měsíc zpátky našel originální CDčko, album Meteora, jen si ho teda nemám lidi na čem pustit, tak jsem si ho vystavil. Tohle bylo In The End, konkrétně rok 2000, z debutové desky Hybrid Theory. Ladíte Hit Radio, Michal, Jasmin a David s vámi. Hezké ráno, chvíli po 6:45.
1: Jak všichni víme, tak se říká, že generálka má dopadnout špatně, aby potom se ten výsledek jako podařil, jo. Tak doufejme, že naši fotbalisti si v noci dneska vybrali chyby dopředu. Češi dneska sice porazili Guatemalu 3-1, ale bylo tam prej hodně chyb.
0: Počkej, jak dneska, když je 6 ráno?
1: V noci.
0: Jo, v noci.
1: Bylo tam prej hodně chyb, který se dost ukázali údajně, ale vyhráli jsme. Mm-hmm. Nikdo o tom neví, protože nikdo zatím moc neví, co se blíží, ale blíží se mistrovství světa samozřejmě.
0: Já nemám nejmenší tušení, co se tam na tom trávníku děje, teda já vám k tomu moc neřeknu. Hokej mi skončil, já už nemám co teďka.
2: Tak ty si hlavně myslel, že už i ten světový šampionát, který začíná příští týden ve čtvrtek, už skončil.
0: Budeme to vytahovat, budeme zamědělat hlupáka, jo, bude to pokračovat na video.
2: Já se neskutečně těším a věřím, že i naši posluchači se těší.
0: Určitě, samozřejmě, samozřejmě.
1: To zase budou všichni experti hlavně a hlavně my dva pak najednou.
0: No, my jsme ty největší experti na sport, teda takže jo. Tak fotbal, teda mistrovství se blíží, na to se těšíme. No a co se blíží, taky další muzika, Cyril, The Wanted, Walks Like Rihanna, no a samozřejmě přidáme i aktuální dopravu pro nás, kdo nás hladíte, pro vás, kdo nás hladíte na cestách. Hezké ráno.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.

0: Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz.
1: Chlapi, sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Jsme zaměstnavatel, o kterého se můžeš opřít, když je na obzoru nějaký trouble. Hledáme parťáky ke kovací lince, tak to ukovej s námi. A sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Viva.cz.

0: nejrychlejší dopravní servis a David Račák.
1: Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně, z hlavního města máme informaci o překážce v provozu na Praze Východ v Odolené vodě. V Seifertově ulici počítejte s omezením kvůli pracím na silnici.
2: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio City.

0: roku 1978. Teď v kabátu od Cyrila Stamlinin na Hitrádiu 6.31. Michal, Jasmina, David s vámi. Krásné ráno. A David má...
1: Ranní update.
2: Do Plzně se sjíždějí fanoušci metalu, v amfiteátru Lochotín totiž začíná 15. ročník festivalu Metal Fest Open Air, který během 4 dnů nabídne 25 kapel z Evropy i zámoří a více než 35 hodin živé metalové hudby. Jakub Menšík má před sebou životní zápas, ve Francii hraje o své první grandslamové finále v životě. Utkání proti Alexandru Zverevovi z Německa startuje ve 14 hodin a 30 minut a my mu držíme palce. Češi letos pracovali na stát 155 dní, dneškem potom konečně začínáme vydělávat sami na sebe. Den daňových poplatníků je symbolický okamžik, kdy lidé přestávají vydělávat na stát a peníze směřují jim samotným. Letos Češi pracovali na daně a odvody o jeden den méně než loni.
0: Tak to je pozitivní vlastně zpráva zase.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Ale nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.

0: kus Las Vegas ve vysílání Hitrádia. Americká parta Imagine Dragons 6.40. Dobré ráno. Pojďme si představit jednu konkrétní věc, kterou jsme zažili všichni. Jsme na cestě domů a najednou to na nás přijde. Začneme se kroutit jak paragraf, noha přes nohu, nepříjemná situace, známe, zažili jsme. Co vy?
1: Ano.
0: Ano, tak to jsem chtěl slyšet. Tak tuhle věc vyřešili, prosím vás, v Japonsku. Japonsko testuje instalaci nouzových toalet přímo do rohu výtahů. Takže toaleta ve výtahu.
2: A co, když nejedeš sám?
0: No to je dobrá otázka. No. Ono to je teda hlavně proto, kdyby se ten výtah zaseknul na nějakou delší dobu, tak je to taková nouzovka. Ale může to jako nouzovka fungovat i třeba, kdyby člověk opravdu už jako byl na hraně. Jo? A přesně, jak ty říkáš, tak já jsem si to představil a byli bychom schopni vykonat potřebu, kdyby s náma ve výtahu jeli další tři lidi?
2: Ale já si myslím, že určitě ne, ale viděla jsem na to jednou na Facebooku, už je to pár let, takovej průzkum, co dělali, dost nechutnej, že teda někdo musel jít na záchod před úplně cizím člověkem a musí se pak jakoby střídat a že to jako vytváří nějaký pouto mezi těma lidma, že prostě jak to museli tuhle tu hrůzu zažít společně, tak se pak začali mít jako rádi a prostě skámošili se, nebo někdo byl i v páru potom.
1: Tak samozřejmě taky záleží na tom, jestli by to bylo na malou nebo na velkou, že jo.
0: To je, no to a jestli by to byla holka nebo chlap, že jo, tak jako my chlapy to máme jednodušší, i když já nevím, jak to máš ty, ale já když jdu třeba na malou a je. Stojí vedle mě chlap, tak já mám problém.
1: Jo, tak to asi fakt máš problém.
0: Nicméně zpátky teda k těm toaletám v tom výtahu, jo. Já teda, když jsem byl malej, tak u nás v paneláku tohle normálně už jako fungovalo dávno, no.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that

Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz.

0: nejrychlejší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, z hlavního města hlásíte další uzavírku. V Jílovišti ve Všenorské ulici probíhá rekonstrukce mostu. Komunikace je neprůjezdná, jeďte jinudy.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: To je magický čas, kdy někdo z vás možná vyhraje parádní dovolenou.
1: Připoutej se prosím a vyhraj luxusní dovolenou za 40 tisíc.
0: Už nějaký druhý týden, Jasmin, nepletuli se, tady nepleteš. Máme soutěž, připoutejte se prosím, virtuální letadlo, sedadla A až F, řada 1 až 6 a na jedné ze sedaček na někoho z vás pořád čeká dovolená v hodnotě 40 tisíc korun od společnosti Invia a to dovolená pro dva dle vlastního výběru.
2: Když se vám zadaří, tak tohle můžete vyhrát, tuhle parádní velkou výhru. Pokud trefíte sedačku, kde tohle není, tak máte ještě šanci, že vyhrajete buď dvakrát lístek na letenskou pláň Marka Ztraceného, nebo diskovou hru Člověče nezlob se, no a nebo trefíte sedačku, kde bohužel není vůbec nic.
0: A nebo když si sednete na tu, která už je zabraná, tak samozřejmě nevyhráváte taky nic. 800 937 937, volejte právě teď.
2: Měli jste nápovědy, měli jste taky typované sedačky už v klubu posluchačů, kam se registrujete přes web Hit Rádia. A doufáme, že teďka už to teda někdo zvládne.
0: Snídaně šampionů, dobré ráno, kdo je s námi ve vysílání?
3: Ahoj, ahoj, tady Tomáš Kutí z Plzně.
2: Ahoj, Tome.
0: Tome z Plzně, jaké máš ráno, Tome z Plzně, prší u vás?
3: No, pršelo tady celou dobu, chtěl jsem jít do práce na kole, tak jsem nakonec jel autem.
0: Chápu. Tak Tome, na tobě je si vybrat sedačku v našem virtuálním letadle. Sedadla A až F a řady 1 až 6. Tak jaká sedačka je ta tvá vysněná?
3: Tak jelikož jsem koukal na nápovědu, tak bych chtěl zkusit 1F.
0: 1F. 1F. Tak můžeme ti říct, že 1F je ještě volná.
3: Tak to je dobrý.
2: Tak Tome. Tak
3: chci, aby to tam bylo.
0: Tome, já tě připoutám ještě nejdřív, jo. Přece jenom jsme v letadle. Tak, Tom je připoután na sedadle 1F.
2: Jak moc bys si spřál tu dovču?
3: No, asi určitě moc. Jeli bychom s manželkou.
2: Tome, na sedačce 1F. Říkám to správně, jo?
3: Jasně.
0: Na sedačce 1F není... Člověče, nezlob se. Není tam ani lístky na Marka Ztraceného.
2: A není tam ani vůbec nic, protože je tam dovolená za 40 tisíc! Gratulujeme!
0: Tomáši, letíš na dovolenou, ty bláho!
3: No počkej, to fakt není sranda, jo?
2: Není to sranda, je to tvoje!
3: Tak to je neskutečný. Před chvíli jsme v práci říkali, že každý, který bychom způsobili, a já se zrovna dovolám a trefím to.
2: Moc ti gratulujeme.
0: Tomáši, dovolená od společnosti Invia. Ještě to zopakujeme jednou, ať tomu věří. V hodnotě 40 tisíc korun pro dvě osoby a dovolená dle vlastního výběru je tvoje.
3: Tak moc děkuju. Teď teda nevím vůbec, co mám dělat.
2: Kam by se ti líbilo? Můžeš přemýšlet, kam by se ti líbilo tak jako jet. Samozřejmě pak se koukni, co Invia všechno nabízí, ale kdyby si měl takhle jako z první vystřelit, tak kam by ses rád podíval?
3: No, asi do Řecka.
0: Mm-hmm. Hezký. Tak na webu...
3: nebo Itálie, jedno z toho.
0: Tak na webu Invia.cz rozhodně najdete něco, nějakou parádní destinaci. Tak Tome, ještě jednou moc gratulujeme. Tak ty si říkal, že jsi na cestě do práce, tak ptal jsi se, co máš dělat. Já bych to možná...
3: Ne, já už jsem teď v práci. Jo,
0: v práci, ale... práci. A nechceš jít domů, že by si z toho domů užít, co?
3: No, zabalím to dřív dneska.
2: Hele, a ještě mě zajímá, necháš to domů jako překvapení, nebo hnedka zavoláš ženě?
3: To si ještě musím rozmyslet. Tak to veze děti do školky, takže možná ji nebudu vyrušovat.
0: No tak Tome, vydrž nám na telefonu, ještě jednou moc gratulujeme a zvládni to teda v práci dneska. Zatím ahoj.
3: Tak jo, moc vám děkuju.
2: Ahoj.
0: Yeah. A je to pryč.
2: Je to pryč, strašně moc gratulujeme, závidíme samozřejmě taky, ale přejem, bude to bomba.
0: A samozřejmě děkujeme i vám, kdo jste se do soutěže zapojil. Rozhodně všem soutěžím není konec, tak určitě pro vás někdy zase brzo něco nachystáme.
4: Na Invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
1: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od FitHamu.
2: Poradíme, dovezeme, smontujeme. FitHam.cz.
0: Aplikaci Rádia.cz Hit Radio.
3: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Česko patří mezi země s nejnižšími mzdami v EU. Hodinově bereme zhruba 57% evropského průměru, i když platy dlouhodobě rostou. Rychleji ale zbytek Unie dohánějí Litva, Polsko nebo třeba Estonsko. Nejvíc si polepšili lidé s nízkými příjmy. O výši mzdy rozhoduje hlavně vzdělání, pohlaví a kolektivní smlouvy. Většina mladých Čechů na vlastní byt nedosáhne. Ceny nemovitostí za posledních 5 let vzrostly zhruba o polovinu. V Praze a Brně je podle expertů nedostupná už i garzonka, hlavně pro mladé lidi. Průzkum ukazuje, že 55% mileniálů a 59% generace Z považuje vlastní bydlení za finančně nedostupné. Mnozí tak končí v drahých nájmech a hůře vycházejí z penězi. Obří čínské investice v Maroku znepokojují Evropu. Na severu Afriky rychle vyrůstají čínské továrny na díly pro elektromobily. Jde o miliardové projekty, které mají posílit výrobu a snížit ceny oproti Evropě. Evropská unie se ale obává, že Čína tím obchází cla a přes severní Afriku dostane levnější zboží na evropský trh. Maroko naopak láká investory daňovými úlevami, levnější energií a přístupem na velké světové trhy. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: V metropoli se staví zhruba 157 tisíc nových bytů. Ve srovnání s prvním pololetím loňského roku je to o 8 tisíc více. Zatím se jedná o rekordní počet. Nové byty by měly vznikat hlavně na Praze 4, 5 a 9, tedy v částech s největšími rozvojovými plochami a brownfieldy. Naopak v centru města je prostor pro novou výstavbu omezený. Ráno zatažené oblačné, k tomu déšť nebo přehánky, později odpoledne a na večer budou srážky ustávat a čekáme také protrhání mraku. Ranní teploty je kolem 12 stupňů, odpoledne maxima kolem 20. Z Prahy Lucia Deňková.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Vstal jsi. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
5: A taky Davidem, krásné ráno.
6: Krásný ráno.
7: Snídaní šampionů.
5: 1F. 1F bylo to magické místo v našem virtuálním letadle. Připomínáme pro vás, kdo jste se přepojil až teď, že padla výhra, dovolená v hodnotě 40 tisíc korun pro dvě osoby dle vlastního výběru. Vyhrál to Tomáš z Plzně, tak ještě jednou gratulujeme.
6: To měl Tomáš moc hezký páteční ráno, musím říct.
5: Ty bláho.
8: Já jsem vlastně nevědomky celou dobu radil, že já jsem říkal, proč si nesedáte k oknu.
5: To je vlastně fakt, takže 1F hezky u okýnka s výhledem na tu vysněnou destinaci, kam si Tomáš vybere. Ego a Robert Burian, další muzika pro vás, 3 minuty po 7, hezké ráno.
0: Hit Radio.

0: Ego Robert Burian, žije Milan Ras. 7 minut po 7, tohle je páteční Hit Radio. Přejeme krásné ránko.
1: Potřebujeme teďka vás všechny, kdo chodíte do práce a zároveň máte nějaký vztah. Zajímá mě, jak to máte doma s usínáním. Chodíte spát spolu nebo každý zvlášť? My to teďka doma totiž řešíme, že jsme si vždycky navykli na režim toho druhýho, že než jsem znala svého Kubu, chodila jsem třeba v 10. Jo. Pak jsem poznala jeho, od té doby jsem chodila spát třeba ve 2, ve 3 ráno. Pak jsme si to ustálili na nějakou jako 11. nebo půlnoc, ale teďka, když já vstávám ve 4:30, tak on odmítá chodit stejně brzo jako já. Přitom, kdyby to chtěl on, ať jako jdu nějak dřív, kdyby se to týkalo jeho, a měli jsme to naopak, tak já jsem jako, že šupky, upky, dopedy, mě to vůbec nevadí. Ale takhle vlastně v tomhle tom se rozcházíme a říkám si, že to musí mít strašná spousta domácností tohle.
0: Tak vy, kdo nás posloucháte, já když řeknu, že jsem býval ponocovačem, tak byl jsem jeden z vás, konkrétně ten chlap, který je pak ještě na tom telefonu nebo na tom času a něco se tam prostě dělá a ta holka jde spát. Samozřejmě není to takhle pravidlem, jo. Občas tam proběhlo i něco, co bylo potřeba zařídit. Ale teď právě se změnou jako toho ranního režimu vysílání, tak se často stává, vlastně skoro furt se stává, vlastně jenom se stává, že chodím spát dřív, jo, protože ten režim tě tak jako přepne a já mám v 9 večerku a teďka v 9 se mi vypne ten telefon a prostě nebo se přepne do toho režimu nerušit a už jako spím.
1: Ale spíte oba, nebo jdeš dřív i než partnerka?
0: Já nevím, co dělá ona, já prostě začnu chrápat a spím, no, tak co David, jak to je u Davidu?
2: Já už tak strašně dlouho vstávám takhle brzo, že já už vlastně ani nevím, jak jsem to měl předtím. Teďka prostě zalehneme v 10 a ráno v 5 budíček.
1: No ale oba teda, takže chodíte prostě ve stejnou dobu, to je jedno, kdy kdo usne, ale v posteli jste teda přítomní oba ve stejný čas.
0: No tak samozřejmě, kdyby něco bylo, ještě tak ať prostě tam potkáme oba dva dohromady.
2: No tak jdeme spát v 10:05 třeba, no.
1: Tak jak to máte doma vy? Děje se vám taky tohle, případně kdo z vás chodí spát dřív a jestli to tomu druhýmu vadí nebo ne, jestli se snažíte najít nějakou cestu, to nám dejte vědět. Vy jste pubertáci.
0: 777-937-777, budeme rádi, když nám to nahrajete jako hlasovku na WhatsApp nebo nám to pingněte jako SMSku. My k vám pingneme další skvělý hity Ed Sheeran, Sapphire. To má 3 minuty, tak hezké ráno.

0: takhle vám hraje páteční Hit Radio, tohle je snídaní šampionů. Taky Meredith Brooks a Pitch, minutu po čtvrt na osm, dobré ráno. Rozjeli jsme tady téma, ptali jsme se vás, jestli chodíte s vaší polovičkou spát společně.
1: Co když třeba jeden může vstávat v 9 ráno a druhej vstává ve 4.30? Tak to je u nás doma a zajímalo mě teda, jestli usínáte spolu, anebo ne.
0: A vy teda chodíte spolu?
1: Chodíme spolu, ale jinak, co se týká usínání, tak hele, snaží se prostě aspoň párkrát do týdne mi splní to přání, že jde spát jako se mnou, jo. Teda, že jde prostě usínat vedle mě.
0: Splnit to ale... přání, že ten...
1: ale většinou prostě říká, hele, tak teď já vstávám takhle pozdě, tak proč já půjdu spát tady jako v 9:30, jako?
0: To je fakt. David se nadechoval, něco ho napadlo.
2: No, podle mě nejhorší to, když nejdete spát stejně, že ten druhý potom přijde pozdějc a zbudí tě.
1: Ne, já jsem tak tuhá, jak vstávám takhle,
2: tak
1: že
2: to máš dobře,
1: jsem
2: jo?
1: v pohodě.
0: Tak to mám taky, já jsem taky tuhoň. Ale kolem mě by mohly padat rakety a ne, nevím nic. Nicméně ptali jsme se vás, jak to vypadá u vás doma, tak píše třeba Veronika. Manžel tak chrápe, že vždycky uteču, abych šla spát dřív, ale když se mi to nepovede, tak pak ne a ne zabrat. Jste skvělý, Veronika.
1: Verunko, děkujem. Pavel, čus, moje manželka chodí spát okolo 9 večer, okolo 11, aha, co to píše? Ona vstávala 5.30 a já ve 3 až 4.30 a někdy ve 2.30, to je dost matečná zpráva.
0: Ty tomu nerozumíš?
2: Ten stával teda asi hodně ráno teda.
0: Zdravíme Pavla, zdravíme Pavla. Tak je tady hlasovka od Lukyho.
3: Ahoj, tady Lukáš, tak když každý vstáváme do práce jinak, já teda o ty 11:30 v noci, manželka vstává o 4:30 ráno, tak chodíme spát stejně, i včetně víkendů, po celých 6 let, co jsme spolu.
0: Takže
3: hezky. Usínáme spolu, no.
0: To je hezky.
1: Hezky. Péťa, já chodím spát kolem 10, manžel je noční sova, většinou ještě ve 12 kouká na videa a pak se ráno diví, že se cítí hrozně.
0: A to bylo to, co jsem dělal, než jsem začal vysílat ráno. Taky jsem pak prokrastinoval, koukal jsem na nějaký videa a člověk u toho najednou zjistí, že je hodina pryč. A nic moc pak teda ráno. Píše taky Romana, ahoj, já vstávám ve 4 do práce, žena pracuje z domova, chodím spát dřív a ona přijde až později, jinak by to u nás nefungovalo. Každý potřebuje dostatek spánku.
1: No, to si taky myslím. Týnka ještě píše, ahoj, tak nejlepší jsou oddělený ložnice, já jsem se tomu ze začátku bránila, ale teď si to nemůžu vynachválit. Vstávám o 2 hodiny dřív než můj muž a proto chodím spát o dost dřív než ona a vždycky mě nechtěně zbudil, když si šel lehnout. Já zase jeho, když jsem vstávala. Teďka s oddělenýma ložnicema absolutní spokojenost.
0: Pojďme ještě, zvládneme dvě hlasovky, jednu od Věry. Věrky?
4: Čauky rádio, tady Věry. My s přítelem chodíme spát spolu, i když on stává v 5.20, já až v 6 hodin. Ale on mě budí, takže já nepotřebuju žádný budík si nastavit, takže on přijde, vzbudí mě, tak to je super. Když jdeme spát spolu, držíme se hezky za ruku, takže je to paráda. A občas se teda stane, že přítel jde s klukama někam na pivo nebo takhle, takže jdu spát sama. A tím, že už jsme si teda zvykli na to, že takhle spolu chodíme spát, tak... Když jsem sama, tak se mi teda těžko usíná.
1: Vy tam máte rozdíl jenom 40 minut. To takový rozdíl není. My tam máme asi 5 hodin, takže...
0: Ale pro někoho je třeba i 5 minut jako velký rozdíl,
1: no,
0: nevíš.
1: No, jako porádu.
0: Jo, Davide.
2: Záleží, co dělá.
0: Miles Smith, nice to meet you. 7:20, dneska ráno.

0: Nice to meet you na Hit Rádiu v 7.22. Za nějakých 10-15 minut budete opět soutěžit. A to o buket růží, 100 růží. S doručením, tak rozhodně nechoďte daleko od rádia, počkejte na to, počkejte i na další hity. Já teda musím říct tohle, Get Far The Radio jsem v rádiu nehrál třeba tak 8 let, tak se na to těším, až se to dáme společně celý a přidáme samozřejmě i aktuální dopravu, ať víte, jak to v pátek ráno frčí. Hezké ránko.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.

0: Nejrychlejší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně v Praze v Poděbradské ulici před křižovatkou s Průmyslovou směrem do centra je uzavřen střední pruh z důvodů prací na vozovce.
1: Tichou a plynulou jízdu přeje Emil Frey. Objevte inovativní vozy Leap Motor pro novou éru mobility. www.emilfrey.cz Hit Radio City.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Ale nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.

0: Matrix Golden, Hit Radio 735 a jdeme rozdávat tento týden poslední luxusní kytici 100 růží a to s doručením od Florea.cz.
1: Rychlá pětka.
2: Ať už chcete někomu poděkovat, za něco se možná omluvit, a nebo jenom vykouzlit úsměv, tak Florea, která patří mezi jedničky v České republice, vám pomůže doručit čerstvý kytičky tam, kde udělají tu největší radost.
0: No a my máme ve vysílání Péťu. Péťo, hezké ráno.
3: Hezké ráno.
2: Ahoj.
0: Hezké ráno. Tak komu by si věnovala kytičku? Sobě anebo někomu jinému?
3: Určitě asi pravděpodobně někomu jinému, buď to mojí mamince, která pro nás dělá první, poslední, anebo kytičky rozdělím mezi maminku a tchyni.
0: Takže pade na pade, anebo tchyně, 5 růží, maminka 95.
3: Já bych to dala pade na pade.
0: Tak Peťo, pojďme na to.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Který kontinent je domovem pro pyramidy v Gíze?
3: Afrika.
0: Já to ani nestih pustit, ten odpočet. Ano.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Jaký pohádkový hrdina létá na létajícím koberci a má za kamaráda Džina z lampy?
3: Aladin.
0: Přesně tak, Peťo.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Se divím, že jsi nedal, že chodí s Jasmínou, když jsem tady. Ale dobře. Kolik dní má pracovní týden?
3: 5.
0: Ano.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Peťo, budeš vědět, jak se jmenuje hlavní město Slovenska?
3: Bratislava.
0: Přesně. A pojďme na tu poslední. Asi pravděpodobně úplně nejtěžší otázku, která kdy v rychlé pětce byla. Jsi připravená?
3: No, jsem.
0: Tak pojďme.
2: Kolik je celkem růží v Phuketu, o který soutěžíš?
3: 100.
0: Jo! Peťo, ty jsi neskutečná, takže když to rozdělíš, je to pade na pade, případně maminka bude mít radost z celý stovky růží, tak je to tvoje.
3: Super, děkuji moc krát, mám velkou radost.
2: Moc gratulujem, to jsme rádi.
0: A co tě dneska čeká ještě, kam pak pádíš, do práce?
3: Do práce. Mhm.
0: Máš to na dlouho dneska?
3: Dneska právě ne, dneska chvilinku.
0: No, tak super, tak užij si víkend, kytičku pošleme a zase někde ozvy. Peťo, měj se krásně, ahoj.
3: Děkuju, hezký víkend, mějte se hezky.
2: Taky, ahoj.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Radio.

0: doma. Tohle sedí, tohle platí, pod to se podepisujeme. Činasky, první signální 7.41 na Hit Rádiu, hezké ráno. Dneska odpoledne kolem 14:30 může český tenis zažít opravdu velký moment. 20letý Jakub Menšík nastoupí na Roland Garros proti Alexandru Zverevovi a ve hře bude postup do grandslamového finále. Jo. Už teďka ale Kuba přepisuje historii, on se totiž stal nejmladším českým semifinalistou na grandslamu v Open éře a zároveň prvním Čechem od roku 2010, který se dostal do semifinále Roland Garros. Tehdy to byl, jestli vzpomenete, Tomáš Berdych.
1: Jo. Toho milovala moje babička, když žila, ona vždycky koukala na tenis a vždycky ten Tomáš.
2: Jako takhle, ono to není až tak úplně dávno, jo. Berdych skončil podle mě před kolika?
0: Před
2: 7 lety.
0: To po mě chceš moc. No nicméně, pokud by se Menšíkovi podařilo postoupit, tak by taky navázal na Petra Kordu, který byl posledním českým finalistou pařížského grandslamu v roce 92. A my se vás ptáme, kdo jste teďka u rádia. Budete dneska sledovat tenis? Někdo jo, někdo ne, tak vy, kdo jo, tak budeme Kubovi Menšíkovi držet všechny palce, ať se mu teda podaří velký krok v kariéře, ať tu naši republiku taky trošku zas udělá víc známou. Za malou chvíli další hity Leony, John Newman, no a samozřejmě taky aktuální doprava. Hezké ráno.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.

0: nejrychlejší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, z hlavního města hlásíte překážku na Krajnici v Praze na Pražském okruhu na 6,5 kilometru směrem k D1, stojí u Krajnice porouchané vozidlo.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům. Na Hit Radio.

0: Don't worry, tohle je Leony. A tohle je páteční Hit Radio. 7.53, dobré ránko, šampioni.
1: Jsou mezi náma lidi, kteří si za 28 let postaví třeba dům, někdo porodí děti, někdo je rád, že je rád. A pak je tady Carrie Bradshaw, která za stejnou dobu pořád hledá toho pravýho chlapa. Seriál Sex ve městě zítra oslaví 28 let od premiéry prvního dílu.
0: Vidíš to, 28 let a já jsem neviděl ani jeden díl. Ale co teda musím říct, moje se teďka dívá na nějaký, já nevím, jestli jsou nějaký nový díl, nebo jestli sjíždí nějaký starý. A říkám, na co se to koukáš? Tam se furt někdo s někým miluje. Takže, a ona říkala, to je ta pointa. Já říkám, jako jak pointa? Já si chápu, že se to jmenuje Sex ve městě, ale jako, že teda 28 let natáčejí, jako, tak to jsou jiný filmy, jiný platformy na tohle, ne?
1: No to je hustý, že vlastně jako dokázali natáhnout randění jedný ženský na 3 dekády. Mm-hmm. Nicméně teda ta hlavní herečka Sarah Jessica Parker, která hraje tu Carrie, tak ona si vymínila, že při natáčení se nebude muset nikdy svlíct a fakt se nikdy nesvlíkla.
0: Tak co to je za pořad tohle?
1: Co to je za milování ve městě?
0: Co
1: jako?
0: To je za pořad? Takže 28 let, takhle, je mi naprosto jasný, že mezi vámi, kdo nás sledíte, je spousta milovníků sexu ve městě, já to nechci schazovat, je to určitě bezva.
1: Zítra 28 let, takže možná, kdo jste to taky neviděl nikdy, tak se to zítra můžeme takhle jako připomenout.
0: Já si myslím, že řekneš, že je možnost se během víkendu teda všechny ty díly za 28 let zkouknout, jo? Tak jestli to někdo dáte za víkend, jste opravdu dobrý. Tak co vám dáme teď my do 8, než David přehodí další zprávy, to bude Pink. Runaway, no a po celé se můžete těšit na speciálního hosta. Dorazí Richard Krajčo, hezké ráno.

sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: Miley Cyrus.
1: Hey, it's Teddy Swims.
2: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
3: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz.
4: On air.
0: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
5: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Doprava bude v Česku jako každé léto komplikovaná. Letní opravy silnic přinesou omezení na hlavních tazích i ve městech. Během prázdnin začnou desítky oprav silnic a dálnic po celé republice. Řidiči musí počítat s omezením na D1, D5 i D11 a také ve velkých městech. Silničáři varují před zdrženími a doporučují plánovat cesty s časovou rezervou. S koncem topné sezony je podle expertů nejlepší čas v roce měnit dodavatele energie. Podle dat poradenské služby Revido má dnes výhodně nastavené energie jen zhruba pětina z nás. Změna nám přitom může ušetřit i tisíce korun měsíčně. Podle čeho dodavatele vybírat, řekl Jiří Matoušek ze společnosti Centropol.
6: Doporučuji všem spotřebitelům, aby se podívali i na dodavatele, to znamená nezaměřili se jenom na cenu, podívali se na například recenze, které jsou velmi důležitou, měly by být důležitou součástí výběru dodavatele. No, doporučuji, aby se podívali i na jeho velikost a historii.
5: Výhodné nabídky bývají u fixací na 1 až 2 roky. Podle odborníků je bezpečnější spíš časově omezený závazek. Na řekách přibývá provoz a záchranáři proto cvičí zásahy u nehod. Stát eviduje tisíce malých lodí a stovky velkých plavidel. Záchranáři proto nacvičují krizové scénáře a postupy při nehodách. V Česku ročně utonou zhruba 200 lidí, dlouhodobě ale počet obětí klesá. Předloni jich bylo nejméně za poslední roky. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: Pražská záchranka má novou výjezdovou základnu v areálu nemocnice svaté Alžběty na Slupy. Nahradila dosavadní provizorní a nevyhovující prostory. Zázemí tady najde celkem 25 zaměstnanců, kteří se budou střídat v denním a nočním provozu. Patrový modulární objekt má šatny, sprchy, odpočinkovou místnost nebo místo pro dispečing. A parkování tady najdou 2 sanitní vozidla a 1 záložní vůz. Dnes většinou zataženo oblačno s deštěm nebo přeháňkami. Ustávat budou až později odpoledne. Ranní teploty kolem 12 stupňů, odpoledne 18 až 20. Z Prahy Lucie Daňková.
4: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
8: Dobré ráno, šampione.
9: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak,
10: jsme tady pro tebe.
9: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
11: Dobré ránko.
8: Krásný pátek vám všem. Snídaně
11: šampionů. Dalo by se říct, že atmosféra tady ve studiu je až nakažlivá, tak doufáme, že i třeba u vás v práci máte veselo, jako my tady hezké ráno.
8: Za chvíli s náma ve studiu Richard Krajčo, taky čerstvá Miss Grant, ale taky zpěvačka Dominik Aláďa a představí nám nový společný song?
11: Tak na to počkejte, teď Alex Warren Before You Leave Me, hezké ráno.
9: Hit

0: Alex Warren, Before You Leave Me, tohle je páteční Hit Radio, hezké ráno. A my už to ve studiu nejsme sami, jsou tady s námi hosté, Richard Krajčo, ahoj Rišo.
1: Ahoj.
0: A taky
1: ahoj.
0: Dominika Láča, ahoj.
2: Zdravím, děkuji moc za pozvání.
0: Ahoj, jaký krásný máte ráno, jaký máte ránko?
2: Skvěle.
0: No, sehraný, sehraný.
2: Já myslím, že můžu říct, že když se objevila informace, že vy dva spolu budete mít song Půlnoční hřích, takže si všichni řekli, cože, jakože, co to je za spojení, tak jak tohle vzniklo, koho to napadlo, jaký byly reakce?
1: My taky říkáme, že to je unexpected spojení. Ale prostě když mě napadla písnička Půlnoční hřích a věděl jsem, že chci, aby to byl duet, tak já nevím, já jsem si prostě Domču jako vysnil, protože já ji mám za takovou jako, my jsme 4 roky přátelé na TikToku.
2: Ano,
1: no.
2: My jsme měli teď
3: přátelé na TikToku.
1: Ano, my jsme
2: TikTok měli, to nějak ukazuje nově.
1: Ano, my jsme měli výročí, nám to naskočilo a já jsem si vlastně uvědomil, že ji sleduju strašně dlouho a že ona je pro mě takovou metaforou vlastně toho textu. No tak já jsem to zkusil, tak jsem ji asi před 3/4 rokem nebo před 5 rokem zavolal. Nebo napsal vlastně, vy napsal.
2: Jsem,
1: no a Domča
4: odepsala. Pravděpodobně.
1: No. Jestli Domča něco nedělá, jo, tak to jako, že odepisuje prostě. Jo, to.
4: Tak to máme stejně, já teda
1: to
4: taky,
1: mají všechny
4: já mám
1: asi děti,
4: 240,
1: vole.
4: No,
1: je, promiň,
4: no souhlasím, no, 208 nepřečtených zpráv, takže. No.
2: Jo, já to mám taky hodně. No. Jako
1: ona se teda pořád vymlouvala na mis, jo. Ale
2: to je,
1: já jsem pochopil,
2: 7/18,
1: že tam 7/18, fakt. No a prostě ta mladá generace to má jako jinak, než my důchodci, jo. Tak,
2: no
1: ale jinak jako ji musím pochválit, jak byla profesionální.
4: Mně se líbí, že jsi zmínil důchodce, protože Richarde, my dva jsme důchodci a vlastně Jasmin tady z Domy, tak jo, jasně, no.
2: Domy, jaká byla tvoje reakce potom na to? Protože já nepředpokládám, že se něco takového dá čekat, že se zrovna Richard tobě ozve.
3: Já jsem to vůbec nečekala, samozřejmě sledovali jsme se nějak na TikToku a začal jsem se hodně věnovat té hudbě a hodně mě to překvapilo a první, co tak jsem volala mámě, že mami, to musíš slyšet, to musíš slyšet, co se teď stalo a kdo mě požádal o to, jestli spolu nenaspívám písničku, že sedni si na to. A fakt jako, fakt jsem měla hroznou radost.
1: Mamka
3: a
1: to schválila.
4: Takže všechno, jak má být. No tak, co kdybychom si tu písničku teďka pustili, ať si to všichni užijeme, ať naši posluchači ví, o čem se vlastně bavíme, jak ta vaše novota zní, jmenuje se to Půlnoční hřích. Tak představte si, Richarde, jo, Domy, kdybyste byli třeba jako v rádiu, jo, představte si, že jste jako v rádiu, čistě náhodou, kdybyste si to měli jako uvést, jako moderátoři rádiový.
2: Jo, takhle,
1: počkej, už mám, jo. Takže, dámy a pánové, teďka uslyšíte píseň o tom, že nic není nemožné.
3: Žijte si.
4: Krištof a Dominika Láďa, Půlnoční hřích. Naprostá premiéra tady na Hit Rádiu 8.08. Tak si to dejte a pěkně nahlas. Hezké ráno. Mám

0: Vánoční hřích. Premiéra Féteru Hitrádia 8 hodin 12 minut. No a vy, kdo jste se připojili k našemu vysílání až teď, tak připomínáme, že tu máme i vzácné hosty. Richard Krajčo, hezké ráno.
1: Hezké ráno.
0: A Dominika Láďa, ahoj Domi.
2: Krásné ráno.
0: Krásné ráno. Vy dva jste vlastně, my jsme tady už teda nakousli, my jsme se shodli, Richarde, že my jsme tak trochu důchodci a tady holky, že jsou trošku jako jinačí generace.
1: Ale, ale jsme skvělí důchodci. A takový jako, víš, jako by duší jsme mladí. A
0: takový boomři důchodci. Takhle, vy dva jste vlastně teda každý z úplně jiného světa. Jeden vyrost na rádiích, druhý na sociálních sítích, jeden sbíral fanoušky na koncertech, druhá na internetu. Tak mě zajímá, co jste si vlastně o sobě mysleli, než jste se poznali.
1: No, tím, že já jsem začal na TikToku, když TikTok v podstatě začal, jo, a moje děti, to tehdy bylo ještě musicly, ne?
2: Jo.
1: Že jo? A moje děti vlastně domčů sledovali, moje holčičky sledovali vlastně od začátku asi, tak já jsem ji bral jako tak nějak...
0: Jako svojí.
1: No tak trochu jako jo, prostě, jak to tak člověk sleduje, ono je to, jako se ti to stane třeba někde, když jdeš po městě a někdo ti najednou řekne čau, a pak ti řekne, ježíš, promiň, já tě vlastně neznám, ale já tě vlastně jako znám.
0: Jasně.
1: Jo, tak já jsem to měl takhle, že znám celou její tvorbu a...
2: Yeah.
1: A její maminka mě poslouchala, takže ona to má podobně.
2: Co ty, Domi?
3: Já jsem to říkala i tady Richardovi, že jsem jeho píseň vlastně Cesta zpívala ještě, když jsem byla na základce asi ve třetí třídě.
0: My jsme tady vlastně všichni vyrostli na tobě, Richarde.
3: Jako. Ne, fakt jsem na něm vyrostla a bylo mi ctí to, že se mi ozval, že jsme mohli společně takhle propojit ty světy a vlastně si myslím, že lidi to neočekávali, ale je to za mě krásná písnička, která sedne přesně každá generaci.
2: Nebála ses, že budete mít třeba nějaký rozdílný pohled na tu tvorbu?
3: Ne. Ať už ne?
1: Ne, já taky.
3: Já si myslím, že právě Richard je tady profesionální a já si myslím, když do toho dám 100%, tak já taky, takže jsem se nebála, věděla jsem, že jsem v dobrých rukou.
0: A byl třeba ve vašem okolí nějaký, jak to říct, takový zlý jazyk, který vám říkal jako, hele, tohle nebude fungovat, na to se vykašlete? Byl někdo takový?
1: Já musím říct, že i kdyby takový někdo byl, tak já jsem tak paličatý prostě a tak zapálený vždycky pro ty věci, že já už potom nevidím, neslyším.
0: Jaký se znamení, Richarde?
1: Já jsem blíženec. Ale s ascendentem v Beranu.
0: Já jsem Beran, takže naprosto...
2: A my jsme dvě bíčice tady,
3: ano,
2: že?
3: Ano, a moje manka Beran.
2: No. Yeah.
0: Tak jsme se tady, tak jsme se tady potkali.
1: Rohatý.
0: Když se podíváme do studia na to nahrávání, tak kdo z vás dvou byl takový ten jako větší perfekcionista? Kdo chtěl dořešit ty detaily a proč zrovna ty, Richarde?
1: No tak protože já jsem je hlídal samozřejmě.
2: No jasně, musí být.
1: No a měl jsem jakoby jasnou představu, ale překvapila mě. Jako já musím říct, že mi překvapila, jo, protože přece jenom ano, my jsme se jako xkrát předtím potkali a zkoušeli jsme a bla, ale vlastně v tom studiu je ta práce trošku jiná. A ona tam přijela ještě jiná holčička, než jako co byla u nás doma. Jo, přijela tam taková strašně jakoby pokorná, připravená, na všechno říkala děkuji, omlouvám se třeba.
2: Stokrát za den.
1: Opravdu, jakože já jsem toho ve studiu zažil hodně, ale vlastně takhle jakoby pokornou spolupráci ještě ne, takže já vlastně z toho pak měl radost, že jsem se i nespletl, protože já si myslím, že ta lidská energie je potom ve výsledku to nejdůležitější. Musím říct, že se mi staly spolupráce, kdy jsem si říkal, možná jsem to neměl dělat. Ne proto, že by ta píseň nedopadla dobře, ale proto, že jsem zjistil, že lidsky jsme prostě každý úplně někde
0: jiný. Jiný. My jste sem přišli představit vaši písničku Půlnoční hřích, my jsme si ji hráli, samozřejmě zahrajeme ji ještě jednou.
1: Tak jo, dvakrát.
0: Neuteče našim posluchačům, kteří nás začali ladit až teď. Já tady koukám teďka na YouTube komentářů. Je tady třeba už nejde pustit z hlavy, je to hitovka, opět jste se vyřádili, Domy k tomu dodává šmrnc, prostě hitném pro letošní léto, taky tady je třeba za mě hodně povedená songa, Půlnoční hřích je něco jiného než Cesta, ale fakt pecka, těším se na koncert. Jo, takže jsou tady oslavné komentáře, nicméně samozřejmě ke každému songu patří i ty negativní. Řešíte to třeba někdo, jako kdo z vás dvou víc řeší, když někdo napíše něco negativního? Vám třeba no. Pod příspěvek, co?
1: Řešíš to?
3: Ne, už ne.
1: Ne, já
3: už
1: taky
3: jsem zvykla.
1: Už.
2: Já, Domi, ty seš strašně spoustu let, že jo, na sociálních sítích. Ty jsi tak začínala, vyrostla si tak. Je to u té hudby potom jiný teda? Bereš si to nějak k srdci, nebo už seš fakt tak otrkaná?
3: Asi jsem otrkaná, bych řekla, ale samozřejmě nějaká konstruktivní kritika mi vždycky něco dá, spíš než vezme, ale musí to být fakt konstruktivní a když někdo napíše nějaký zlý komentář, tak to vůbec už neřeším, protože to nemá cenu.
2: Ty jsi s tou hudbou ale začala vlastně celkem nedávno. nedávno, řekněme. Ty máš za sebou ale už IPčko, že jo?
3: Ano.
2: A
3: ano.
2: Takže kolik? To se jmenovalo jak?
3: To se jmenovalo Ta, co chci být. Mm-hmm. A vlastně to byl takový mix všeho. My jsme se zrovna o tom dneska bavili, že jsem tak zkoušela různě, co mi sedne a v čem se najdu a co se lidem bude líbit. A myslím si, že to tak k sobě sedlo, ale nebylo to úplně jeden žánr, takže bych chtěla určitě teď pokračovat v té hudbě. Jsem ráda, že jsme takhle naspívali tyto píseň.
0: No a kdybyste si měli takhle čistě teoreticky vyměnit na jeden den svoje životy, jo? Tak čeho byste se báli nejvíc? Tak Richarde, kdyby si se měl na jeden den převtělit teda do domy?
1: Já nevím, jestli by mi slyšela ta korunka.
2: Yeah. No jo, nová Miss Graham. Graham. Já mám Grammy v hlavě. Nová Miss Grant, gratulujeme. Takže Grammy,
1: ty jo. Miss Grammy teprve bude, ale...
2: A ty by si co chtěla?
3: No já bych byla zvědavá, abych zvládala to koncertování.
1: No to si budeš moct vyzkoušet. No.
3: Jako to by mě těšilo jako zkusit.
0: Richard Krajčo a Dominik Aládža, našimi hosty páteční snídaní šampionu. Za chvíli jsme zpátky, teď september, hezké ráno.

0: 8 hodin 20 minut, tohle je páteční Hit Radio, posloucháte Snídaní šampionů, krásné ráno. S vámi Michal, Jasmin, David, Richard a Domy. Je nás tady hodně, dobré ráno lidi.
1: Dobré ráno.
0: Richard Krajčo, Dominik Aláďa. Vy jste nám přišli představit mimo jiné váš společný nejnovější song Půlnoční hřích. A když se to jmenuje Půlnoční hřích, tak bychom s vámi rádi zjistili, jak moc jste ve skutečnosti hříšní.
2: Máme tady hru Půlnoční hřích nebo normální život, jo?
3: Dobře, no.
2: Budete odpovídat oba okamžitě, tak pojďme na to.
0: Tak počkat, já to tady odstartuju. Tak připravený?
3: Ano.
0: Tak
3: ano,
0: jdeme
3: ano.
0: Na to.
2: Objednat si o půlnoci kebab, je to hřích nebo normálka?
1: Normálka.
3: Hřích.
0: Ozvat se ex, je to hřích nebo normálka?
3: To je normálka.
1: To je normálka, nebo hřích ve vztahu, ale nebo nevím.
3: No záleží, víš, třeba já hodně se ozývám své ex. Jo. Máme spolu
0: tak
3: děti.
0: Spolu máte
1: my
0: děti,
1: máme spolu psa, no.
3: A vy máte spolu psa, no.
0: Jako se Richarde máte psa, nebo ne.
2: Koukla se na něj, tak vidíš. Dát si další díl seriálu pozdě v noci, i když stáváte třeba v 5 ráno.
3: Jo, to je normálka.
1: To je normálka, ano. No, ano, to je klasika.
0: Říct, už jdu spát a pak ještě hodinu scrollovat.
1: To je normálka, ale je to hřích.
0: Takže je to normální hřích.
3: Je, tak to je pravda, no.
2: Zaspívat si doma svůj vlastní song?
3: To je absolutní normálka.
1: Absolutní normálka.
0: A googlovat svoje jméno?
3: To je hřích, ale je to normálka.
2: Za boba.
1: Určitě. Souhlasím naprosto.
2: Ta písnička, ta není jenom o nějakém hříchu, ale taky o emocích, které si necháváte sami pro sebe. Tak co je podle vás dneska nejvíc podceňovaná emoce?
3: To je strašně komplikovaná otázka.
1: Hodně.
0: Tak si to
3: já si myslím, že podceňovaná emoce přece jenom, jo, je láska. Jako já myslím, ta opravdová láska, ne taková ta hraná na displej prostě a to a srdíčka, blablabla. Ne, já myslím jakoby tu opravdovou, takovou jakože...
1: Jo, to je pravda.
0: Takovou tu opravdovou.
2: Že máš srdce být.
3: Že máš srdce být,
0: krásně.
3: Co?
0: A teďka úplně na závěr, než se rozloučíme, samozřejmě a vaši písničku Půlnoční hřích si pustíme. Kdybyste měli člověku, který ten song ještě neslyšel, jakože těch posluchačů bude teďka spoustu, kteří nás začali ladit až teď, tak kdybyste měli během několika vteřin vysvětlit, proč právě vy dva dohromady a něco o té písnice, jaké je to poselství toho společného songu?
3: To je hrozně těžké takhle říct, protože já mám jednak rád, když si ty lidi v tom hledají svoji message, jo? Nechci to úplně jakoby rozpitvávat i ty texty, jo? Někdo říká, že jsem generátor náhodných slov, někdo si v tom hledá poezii, prostě já jsem tam zase prostě ukryl nějaký jakoby příběh, ale já si myslím, že to je opravdu o velké jako vášní. Takhle bych to řekl. A myslím, že to je ukryté v té hudbě totiž. Když ta píseň potom končí, tak já mám pocit, že to je prostě vášeň. Hudba je vášeň pro mě a co? Souhlasíš s tím? Vypiješ kávu a nic neřekneš.
0: Halo? Ono taky v dnešní době, ona má 4 minuty, 7 vteřin, což se v dnešní době taky úplně tak nevidí, protože dneska to jsou samý 2 minutovky a tak dále.
3: Jenomže my děláme hudbu.
0: Přesně, to řemeslo. Richard Krajčo, Dominik Aláďa, našimi dnešními hosty, tak pojďme si ten půlnoční hřích o 8:30 dát, co vy na to?
1: Yes.
2: Děkujeme, že jste dorazili a přejeme hodně štěstí novýmu songu.
1: My děkujeme.
0: Ať se daří, hezký
3: léto. V neděli v 7 hodin je premiéra videoklipu na YouTube.
1: Nezapomeňte se mrknout.
3: Je to pecka.
1: Je to pecka.
2: Těšíme se.
0: Mějte se.
1: Mějte se.
0: Ahoj.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Ale nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.

0: vzal tenhle hit, který miluju, což je Lady Gaga, The Dead Dance, která dohrála v 8.40 na Hit Radio. Kdybych ho napsal do registračního formuláře na webu hitradio.cz a kdybych ho o víkendu slyšel ve vysílání a stihl zavolat sem do studia, tak bych mohl vyhrát parádní hodinky Garmin v hodnotě 7,5 tisíce korun. Ale nemůžu, protože tady pracuju.
1: A hlavně ne pro sebe, ale pro děti. Jo, můžete takhle vyhrát hodinky Garmin v hodnotě opravdu bezmála 7,5 tisíce jenom za to, že nám na formulář na webu Hit Radio napíšete ten svůj oblíbený song a pak ho o víkendu ve vysílání uslyšíte.
0: To je hit, který se vyplatí. Tak jestli máte nějakou svoji oblíbenou vypalovačku, hitovku, stavte se na webu hitradio.cz do registračního formuláře, tam vyplňte nějaké informace o sobě, taky teda tu písničku, a pokud jí zítra ve vysílání Hit Radio uslyšíte, i hned volejte 800 937 937 a tyhle parádní hodinky Garmin v hodnotě 7,5 tisíce můžou být vaše, tak držíme palce.
2: Hit Radio. Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.

0: 8.49, tohle je taneční Silver na Hit Rádiu. Dobré ráno.
1: Připoutej se prosím a vyhraj luxusní dovolenou za 40 tisíc.
0: Tady zvoní telefony, všechny linky plný, bliká to tady, jenomže ono se toho během dnešního rána docela dost změnilo.
2: Pokud si říkáte, že máte dneska dobrý ráno, tak víme o někom, kdo ho má ještě o fous lepší.
0: Protože v 6.50 vyhrál dovolenou v hodnotě 40 tisíc korun pro dvě osoby dle vlastního výběru Tomáš z Plzně. Takhle to ráno znělo. Snídaně šampionů, dobré ráno, kdo je s námi ve vysílání?
3: Ahoj, ahoj, tady Tomáš Chutí z Plzně.
2: Ahoj, ahoj.
0: Na tobě je si vybrat sedačku v našem virtuálním letadle.
3: Tak jelikož jsem koukal na nápovědu, tak bych chtěl zkusit 1F.
0: 1F. 1F. Tak můžeme ti říct, že 1F je ještě volná.
3: Tak to je dobrý.
2: Tak Tome.
3: Tak aby to tam bylo.
0: Tome, já tě připoutám ještě nejdřív, jo. Přece jenom jsme v letadle. Tak, Tom je připoután na sedadle 1F.
2: Jak moc bys si spřál tu dovču?
3: No, asi určitě moc. Jeli bychom s manželkou.
2: Na sedačce 1F.
0: Na sedačce 1F není. Člověče, nezlob se. Není tam ani lístky na Marka Ztracenýho.
2: A není tam ani vůbec nic, protože je tam dovolená za 40 tisíc! Gratulujeme!
3: To jako fakt
0: ten dobrý, Tomáši, letíš na dovolenou, ty bláho!
3: No počkej, to fakt není sranda, jo?
2: Není to sranda, je to tvoje!
3: Tak to je neskutečný. Před chvíli jsme v práci říkali, že každý, který bychom způsobili, a já se zrovna dovolám a trefím to.
2: Moc ti gratulujeme.
0: Tomáši, dovolená od společnosti Invia. Ještě to zopakujeme jednou, ať tomu věří. V hodnotě 40 tisíc korun pro dvě osoby a dovolená dle vlastního výběru je tvoje.
3: Tak moc děkuju. Teď teda nevím vůbec, co mám dělat.
0: No, co má dělat, co má dělat? Asi už pomalu vybírat plavky a koupit dobrý opalovák, protože Tomáš z Plzně, nebo ze Splzně, nebo jak se to říká, letí na dovču dle jeho gusta. 40 táců mu na to dá Invia a může se vybrat, kam poletí.
2: Takovýhle páteční ráno, to bych si taky nechala líbit, ale byla to bomba.
0: My moc děkujeme vám všem, kdo jste s námi tuhle hru hrál v tomhle našem virtuálním letadle. No a věřte tomu, že soutěžím tady na Hit Rádiu rozhodně není konec.
4: Na invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na

0: zlatí milovaní. Naši posluchači, posloucháte Hit Radio Snídaní šampionů 8.57 a my už vyrážíme vstříc víkendu, jdeme se rozloučit.
1: Musím za sebe říct, že to bylo moc hezký páteční ráno, tak snad máte krásný páteční ráno i vy.
0: No a přejeme vám, ať to dneska v práci zvládnete, užijte si víkend a těšíme se v pondělí.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Kdybyste si dnešek chtěli pustit, můžete zpětně jako podcast. Hledejte podcast Snídaní šampionu na webu hitradio.cz. Tak pondělí.
1: Ahoj.
0: Čau, čau, čau.
2: Hit Radio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
3: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Se zdržením počítejte na Štěrboholské spojce při cestě od Černého mostu. Popojíždět budete i v Bubenečském tunelu směrem na Troju. Silný provoz je taky ve Vilznově směrem na D1, Věčné ulici i na Nuselském mostě do centra a na silnici 7 u letiště vás čeká kolona směrem na Chomutov. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
4: Šťastnou cestu za každého počasí přeje Emil Frey, váš specialista na vozy Subaru s pohonem 4x4. www.emilfrey.cz.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
2: On air.
6: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
3: Je 9 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí s Dominikem Šmauzem, hezké dopoledne. Praha chystá vyhlášku, která by umožnila městským částem úplně zakázat používání zábavní pyrotechniky na svém území. Návrh také omezuje výjimku pro novoroční oslavy. Městská rada by o tom měla jednat příští pondělí a poté případně zastupitelstvo. Nové dětské hřiště u Draka v Rýgrových sadech se blíží svému dokončení. Probíhají poslední úpravy a areál čeká na kolaudaci. Pokud vše půjde podle plánu, bude hřiště veřejnosti zpřístupněno v polovině měsíce. Poslanci dnes budou opět volit nominantku STAN Barboru Urbanovou místo předsedkyní sněmovny. Vybírat budou i novou ombudsmanku. Na programu je například také volba předsedy vyšetřovací komise ke korupční kauze Dozimetr. Čeští fotbalisté v posledním přípravném utkání před mistrovstvím světa uspěli. V New Jersey porazili Guatemalu 3-1. Do šampionátu, který hostí Spojené státy, Kanada a Mexiko, vstoupí národní tým za týden soubojem s Koreou. Dalšími soupeři ve skupině A budou Jihoafrická republika a Mexičané. I dopoledne čekáme zataženost deštěm, postupně bude oblačnost proměnlivá, na řadě míst se objeví přehánky s malou pravděpodobností i bouřky. Večer srážky ustanou a začne se vyjasňovat. Nejvyšší teploty 19 až 21 stupňů.
2: Město je Urban, Urban je City. Startuje nejenergičtější dopoledne v pražském éteru. My jsme Hit Radio City a tohle je Kuba Urban.
0: Hezký pátek, přátelé, krásný pátek. Pátek. To je dnešní heslo, jo? Dneska se určitě ještě musíme vrátit ke včerejšímu City pikniku, bylo to skvělé. Vám všem, kteří jste dorazili do Žlutých lázní, tak patří velký dík. Já to dneska budu opakovat několikrát, protože atmosféra na místě byla, jak se říká, atmosféra u stolu byla, můžu říct u stolu. Tak za pár minut si dáme třeba Kamrat, dáme si Miraj a ze všeho nejdřív věc, která prostě jako ladí s tím dnešním dnem. Jo? Asi jste se probudili do toho pátečního dne, podíváte se z okna a říkáte si, ty bláho, tak deštník budu potřebovat, možná vezmu auto radši spíš. Ano, Rain in Man, tady je Gary Halvel. Tak vám přeju dobrý den, krásný pátek a hlavně Hit Radio City je s vámi. Dobré dopoledne.

I tento hit od Mirai na letošních Hradech CZ dostane zelenou. Dojeďte i na festival bezpečně s aplikací Co-Pilot a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. Přejeme vám více zábavy s kooperativou. Pojišťovnou pro život, jaký je. Hit Radio City. Yeah.

jsme Hit Radio City, přejeme vám dobré páteční dopoledne, teď nějakých 12 minut po 9. hodině. No a velké, velké díky, byli jste totiž skvělí. Jasná věc. Já musím říct, že včerejší atmosféra na prvním letošním City pikniku byla opravdu fantastická, jo? Hned vlastně od otevření dveří, protože ve 4 hodiny na pódiu Kaja a Bambuláček a najednou řada z vás, kteří si našli cestu do Žlutých lázní, do té oázy klidu, která je u Vltavy, a vlastně jste neodcházeli až do konce. Bylo to opravdu velmi příjemné vás takhle vidět pohromadě na jednom místě. Řada z vás si přinesla svůj vlastní piknikovou deku, tak jste ji parádně rozbalili na Xindla X na hodiny a vřele doporučuji těm, kteří třeba ještě nebyli, anebo i těm, kteří byli, aby si to připomněli. Podívejte se na Instagramový profil Hit Radio City, najdete nás tam jednoduše, Hit Radio City. Jednodušší už to být nemůže. No a máme tam krásná videa, abyste nás označovali, a jestli náhodou máte ještě nějaký fotky ze včerejška, tak to určitě hoďte na sociální sítě, označte nás a my budeme moc rádi. Další City pikniky pro vás už kujeme, už na tom pracujeme a budeme rádi, když se v dalších částech Prahy zase společně sejdeme na krásné odpoledne s dobrým jídlem, s dobrým pitím, s kamarády, se známými a taky s dobrou muzikou. Jo, přesně o tom to je. Mimochodem, když už jsem u toho, teď jsem si to tady otevřel, náš profil na Instagramu Hit Radio City, tak prosím vás, má téměř 20 tisíc, což je hezké číslo, téměř 20 tisíc z vás nás sleduje, ale když říkám téměř, tak říkám téměř. Je tady napsáno 19,8. My jsme asi mohli pokořit, ne? Že bychom tam dali 20. Sledujete nás na Instagramu? Já bych si dal za úkol to dneska zvrátit, jo? Nevím, jestli do 12, ale minimálně bychom to do toho konce dnešního pátku mohli zaokrouhlit na 20 tisíc. Takže, jestli nás teď sledujete a posloucháte, tak nám tam dejte follow, ono nám to pomůže. 19,8, já si dávám za cíl, ať tam máme krásnou 20. Podívejte se na Instagram Hit Radio City. Tady už je další skvělá muzika a další velké hity, za pár minut Semfeld a teď Zion a Sia. Tak hezké dopoledne, Praho.

0: Kid Laroi, Without You, právě teď u nás na Hit Radio City. V Praze sice prší a bude po většinu toho dnešního pátečního dne, ale tak zásadní je, že je pátek, že jo? Mám pro vás pár tipů, co dneska můžete dělat, případně co i s načatým víkendem, abyste v Praze se úplně zbytečně nenudili, tak rozhodně nadále poslouchejte. 100% bychom vás mohli vzít třeba i na primátorky, které se konají tenhle víkend. Tak další podrobné informace vám přidám za chvíli. A k tomu i dobrou muziku. Michael Schulte je připraven, Waterfall anebo Poetika.
1: Hit Radio. Hit Radio.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Ale nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.

0: a jméno David, Born with a Broken Heart. Tohle je muzika, kterou vám nabízíme u nás na Hit Radio. Možná jste letos se dívali na Eurovizi a říkali si, tyjo, k čemu vlastně taková soutěž je. No, Damiano David by vám velmi rád řekl, že právě on vděčí svojí popularitě Eurovizi. Ano, jasně, je to frontman Maneskin, která zvítězila na hudebním festivalu v Sanremu, a to v roce 2021, a následně taky na Eurovision Song Contest. Takže ano, Damiano David, i když už dneska částečně má tu svoji solovou kariéru, tak si myslím, že on je právě ten příklad toho, jak v 27 letech dokážete úplně velké věci, když k tomu máte pomoc právě třeba Eurovize. Dáme si už za chvíli třeba Avičiho. A nebo vás čekají do 10. hodiny třeba Linkin Park a nebo Alvaro Soler.
1: Hit Radio.

0: desátá hodina, dneska v pátek dopoledne. Radio City je s vámi. Dáme si skútry a Break It Up, nebo taky Alan Farben. To nás čeká všechno už za pár minutek. To znamená, další hity platí i po desáté hodině. Teď už ale zásadní informace, které se týkají hlavního města. Co se děje v Praze, tak to ví Dominik.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, silný provoz zůstává na silnici 7 u letiště ve směru na Chomutov. Popojíždět budete nadále taky na Nuselském mostě ve směru do centra, ve Vilznově ulici směrem na D1 a taky Věčné ulici. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od FitHamu.
7: Poradíme, dovezeme, smontujeme. FitHam.cz.
8: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Bylo 10 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí s Dominikem Šmauzem. Dobré dopoledne. Lidé mohou připomínkovat novou verzi územní studie Brownfieldu Bubny Zátory. Ten se nachází mezi stanicemi metra Vltavská a nádraží Holešovice. Developeři tam plánují stavět tisíce bytů a město u stanice Vltavská chystá budovu Filharmonie. Připomínky je možné podávat do 13. července. Trojská botanická se opět proměnila v malé Japonsko. Do zahrady se po třech letech vrátil festival bonsají a japonské kultury. Návštěvníci se mohou těšit na přehlídku výjimečných bonsají, ukázky tradičního umění, workshopy, komentované prohlídky i speciální víkendový program. Akce potrvá do 14. června. Prezidenty a premiéry zemí Evropské unie a Západního Balkánu dnes čeká debata o dalším rozšiřování evropského bloku. Bavit se budou i o tom, jaké výhody může Unie nabídnout uchazečům o členství během zdlouhavého přijímacího procesu. Česko na summitu zastupuje premiér Andrej Babiš. Tenista Jakub Menšík dnes zabojuje o postup do finále Roland Garros. Na pařížském Grand Slamu odpoledne vyzve Němce Alexandra Zvereva. 20-letý rodák z Prostějova se s ním utká po druhé. Na konci dubna v osmifinále turnaje v Madridu prohrál. Teploty v Praze dnes do 21 stupňů, počítejte s deštěm nebo přeháňkami, později se mohou ovšem jen s malou pravděpodobností objevit i pouřky, večer srážky ustanou a bude se vyjasňovat.
9: Žít Prahu, poslouchat City, poslouchat Urbana. Kuba Urban na Hit Radio City. Dobré dopoledne, Praho.
0: Jo, je to tak. Přejeme dobré dopoledne, to páteční, což si myslím, že je to nejzásadnější, co od nás dneska uslyšíte. Ale za pár minut si zase procvičíme mozkové závity, možná, že jste se stále ještě nenastartovali. Já jsem na tom trochu podobně. Tak za chvíli mám pro vás poslední ptačí zvuk, jo. Opět jsem si dal velkou práci s tím, abych to jako vybral. A budou mít výhodu ti, kteří sledují pohádky kreslené. Víc už ale napovídat nebudeme. Tak tohle je jeden čmelák od Divokýho Byla. Jak jsem sliboval, za pár minut dáme třeba skútry anebo Alfarben. To všechno je připraveno pro vás. Tak hezké dopoledne, Praho.

0: Ale Farben a dopoledne na Hit Radio City. Tak doufám, že už se všichni těšíte, protože my jdeme tak trošku procvičit mozkové závity. Opět mám pro vás jeden ptačí zvuk. Zajímá mě, co je to za druh ptáčka, jo? A bude to zase, si myslím, dost jednoduchý. Jak jsem říkal, jestli sledujete pohádky, budete mít trošku náskok. Tak co, víte, jaký zvířátko v pohádce dělá moj?
1: Dopolední kvíz Hit Radia City. Písemka pro celou Prahu. Let's go.
0: Jestli už vám to docvaklo a už jste na to přišli, tak vemte telefon 777-937-777. To je to správný telefonní číslo, ať už využijete WhatsApp anebo klasický SMSky, čestnat hlasový zprávy. Jako, není to zase tak těžký, jestli jste viděli třeba Nema. Zásadní je, že když to zvládnete, tak mám pro vás samozřejmě odměnu a pošlu vás na divadelní představení, které se jmenuje Ptačí sněm. A proto se i hádáme tady ptačí zvuky, jo? Takže kdo chce na ptačí sněm, pak právě teď píše, cože to bylo za ptáčka. 777-937-777.
1: Dopolední kvíz Hit Radia City.

0: The Sound of Silence. No tohle byl úplně jiný zvuk, který jsme dneska hledali, který vy jste hádali. A já musím gratulovat. Řada z vás evidentně kouká na kreslené pohádky, to je samozřejmě dobře, já patřím taky mezi fanoušky, to znamená, že určitě Ivetě gratulujeme, ta to zvládla, Lucka to dala taky, Martina, Petra to zvládla, Jirka to dal, Katka to taky dala, Petra to dala určitě a víte, kdo to ještě dal? Iva, které přeju dobré dopoledne, Ivy.
1: Dobré dopoledne i vám.
0: Jak se máte dneska, máte hezký pátek?
1: Mám krásný pátek, jsem doma na home office, pracuju.
0: Tak to je dobrý, tak to je dobrý. Posloucháte rádio, takže všechno ano. V pořádku. Tak, my jsme tady měli ptáčky, jo? A mě teď jako strašně zajímá, co jsou to, jako jaký jsou to ptáčkové, tak to řekněte.
1: Račkové z pohádky Hledá se Nemo.
2: Dopolední kvíz Hit Radio City. Písemka pro celou Prahu. Let's go.
0: Tahle písemka vy jste ji zvládla absolutně na jedničku, takže dávám jedničku, dvakrát potrženou ještě s hvězdičkou. A mám pro vás dobrou zprávu, protože vás pošlu na parádní festival založený bratry Formanovými, to je Arena Festival a divadelní představení, které se jmenuje Ptačí sněm. Mám pro vás rovnou 4 vstupenky. Tak i vy, co plánujete na víkend? Bude to náročné nebo odpočinkové?
1: Já doufám, že odpočinkové.
0: To je dobře, to je dobře. Užijte si divadelní představení. Mějte se skvěle a moc krát děkuju za telefonát a i za ty racky, jo?
1: Já moc děkuju.
0: Taky, mějte se krásně, naschle.
1: Jemný den, naschledanou.
0: Další příležitost, jak si procvičit mozkové závity tady u nás na Hit Radio City, samozřejmě v příštím týdnu, jo? Vždycky po 10. hodině. Je to jednoduché.
2: Hit Radio. Každý má svoji srdcovku.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Ale nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.

Jeleni, touha a pláč. Mimochodem, jeleni dneska na tom samém místě, kde jsme včera měli náš City Picnic. No jo. Oni totiž chystají parádní Jelenfest, který bude taktéž ve Žlutých lázních. Mají to dneska a zítra a já jim hrozně držím palce, protože to prostě bude skvělý. Jelenfest nabízí absolutně unikátní atmosféru, to znamená, je to velmi rodinný festival pro vlastně všechny věci.

věkový kategorie a hlavně s dobrou náladou, s dobrou muzikou a tak dál. Vřele doporučuji. Jindru Poláka máme rádi, celou kapelu Jelen samozřejmě taky. Za pár minut vám nabídneme další velké hity, dáme si třeba My Chemical Romance. Už za chvíli.

0: We Pray. Tohle jsou Coldplay, kteří dohrávají těsně před 11. hodinou. Vy ladíte Hit Radio City, dobře děláte, přátelé, hezký pátek. Mám pro vás další velké hity a možná nastal nejvyšší čas na jakési espresso macchiato. Tak nejenom, že půjdete ke kávovaru, ale já vám to i za chvíli zahraju. Tommy Cash tady bude. No a Dominik ví, co se děje v Praze?
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí ve Vídeňské ulici na výjezdu z Kunratic směrem do Vestce bourala dvě osobní auta, připravte se na zdržení. Na magistrále vás stále čeká kolona na Nuselském mostě při cestě do centra a ve Vilznově ulici směrem na D1. Silný provoz zůstává i v Ječné ulici a v Bělohorské je kolona směrem od Patočkovy na Bílou horu. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Bezpečnou jízdu kdykoliv a kamkoliv přeje Emil Frey. Objevte spolehlivé vozy Suzuki na našich webových stránkách www.emilfrey.cz.

0: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
1: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz.
2: On air. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City.
3: Bude 11 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí s Dominikem Šmamuzem. Pěkné dopoledne. V neděli se koná rodinný den hlavního města Prahy, a to ve spodní části Holešovického výstaviště. Děti si užijí kreativní dílny nebo interaktivní zóny a další program doplňuje mluvčí magistrátu Vít Hofman.
4: Součástí programu bude také oblíbený nezávislý loutkový soubor s hravými představeními pro děti s názvem Buchty a loutky nebo dřevěné divadlo s poetickými a výtvarně výraznými divadelními inscenacemi. Mezi zajímavosti patří letos 18-metrová mobilní raketa s virtuální realitou, která nabídne všem zájemcům cestu do vesmíru a pohled na Zemi očima astronautů.
3: Nedělní rodinný den začne v 1 odpoledne a skončí v 7 večer. Vstup je zdarma. Policisté vypátrali a zadrželi muže podezřelého ze středeční vraždy cizince v Praze 3 v Seifertově ulici. Policie to uvedla na síti X. Doplnila, že bližší informace k případu nyní nebude poskytovat. Vláda o složení delegace na červencový summit NATO rozhodne 22. června. Dnes to řekl premiér Andrej Babiš. Závody kajakářů a kajakářek dnes v umělém kanálu v Troji začne světový pohár ve vodním slalomu. Popolední je na programu kvalifikace. Finálové jízdy pro 12 nejlepších v každé kategorii se uskuteční od 16 hodin. Postupně během dne čekáme proměnlivou oblačnost, na řadě míst přehánky s malou pravděpodobností i bouřky. Večer srážky ustanou a začne se vyjasňovat, teploty do 21 stupňů.
5: Žít Prahu, poslouchat City, poslouchat Urbana. Kuba Urban na Hit Radio City. Dobré dopoledne, Praho.
6: I po 11. jsme tady, jsme přítomni. Dneska takové deštníkové páteční dopoledne. No, jestli hodláte jít ven, možná na oběd, možná už z práce, pokud můžete, tak rozhodně deštník stále ještě potřeba. A jak Dominik říkal, postupně odpoledne na večer už ho můžete zahodit. Ale dost možná už budete mít víkend, takže vás to nebude úplně příliš trápit. Máme před sebou za pár minut jednu zprávu, kterou já si tady syslím jako skoro 3 dny. Jo, pro mě je to zásadní zpráva, protože my máme vítěze prestižní ankety Hmyz roku a s radostí vám ty výsledky odhalím už za chvíli. Mezitím můžete tipovat, kdo by tak mohl být hmyzákem či hmyzačkou roku 2026. Teď jsou 2 minuty po 11. Tohle je dopoledne u nás v Praze, tohle je Hit Radio City. Nickelback a za pár minut Tommy Cash.

Krásná pohádková píseň od Demi Lovato. Tu českou verzi obstarala Monika Absalonová. Let it go. Hit Radio City ve 11:15. Za pár minut třeba na Our City taky budeme hrát činasky. No ale teď ta zásadní zpráva dne. Ano, přátelé, máme vyhlášenou prestižní anketu Hmyz roku. Jsem ani nevěděl, že se vyhlašuje, ale opravdu ano. A letošním vítězem ankety Hmyz roku se stala Kudlanka Nábožná, jo? Taková ta zelená bojovnice, co vypadá, jako kdyby se modlila. Nicméně ve skutečnosti podle mě jenom plánuje, koho sežere k večeři, jo? Takže má takový obrovský oči, že jo? Umí otočit hlavou jako security kamera. A když si vyhlídne kořist, tak švih, přední nohy jako kudla a je absolutně hotovo. Je dobrý vědět, že u nás se kudlenka docela dost šíří prý. Hlavně kvůli oteplování, to znamená v přírodě je čím dál tím více kudlanek. Dřív byly v podstatě jenom na jižní Moravě, ale teď už je můžeme potkat i jinde. Přírodně jsou aktivní typicky od července do října. Jo a samozřejmě znáte ten slavný mýtus, že samice při páření potom sežere samečka. No, mýtus to úplně není. U kudlanek je to občas prostě i realita. Takže randění je tam opravdu jenom pro odvážné. Možná i proto získala titul Hmyz roku 2026. Pánové, pozor na kudlanky, jo? Nejenom v hmyzím světě, myslím si, že některé fungují i v tom lidském světě. Lady Gaga, Bruno Mars, krásný to duet, Die with a Smile. A tohle je dopoledne u nás na Hit Radio City.

0: 5. červen. Dneska konejte dobro, dneska mají svátek Dobroslavové. Abych byl teda korektní, Dobroslavy a taky Dobroslavové, jo? To znamená, ať už mužská nebo dámská varianta, dneska je teda den dobra, bych to tak viděl. Ale kromě jiného na dnešek teda připadá Světový den životního prostředí. Tak dneska zkuste třeba neodhazovat odpadky někam prostě pryč, jo? Na černý skládky a podobné věci. To byste teda neměli dělat nikdy, tak mezi náma. Hit Radio City vám nabídne už za chvíli další skvělé hity. Dáme si třeba Taylor Swift a i Imagine Dragons.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Snídaně šampionů, dobré ráno, kdo je s námi ve vysílání?
3: Ahoj, ahoj, tady Tomáš Kutí z Plzně.
4: Ahoj, Tome.
3: Tak jelikož jsem koukal na nápovědu, tak bych chtěl zkusit 1F.
2: 1F. 1F. Tak můžeme ti říct, že 1F je ještě volná.
3: Tak to je dobrý.
4: Tak Tome. Tak
3: to, aby to tam bylo.
2: Tome, já tě připoutám ještě nejdřív, jo. Přece jenom jsme v letadle. Tak.
4: Jak moc by si spřál tu dovču?
3: No, asi určitě moc. Jeli bychom s manželkou.
2: Na sračce 1F není, člověče, nezlob se. Není tam ani lístky na Marka Ztracenýho.
4: A není tam ani vůbec nic, protože je tam dovolená za 40 tisíc! Gratulujeme!
3: To je jako fakt.
2: Tomáši, letíš na dovolenou, ty bláho!
3: No počkej, to fakt není sranda, jo?
4: Není to sranda, je to tvoje.
3: Tak to je neskutečný. Tak moc děkuju. Teď teda nevím vůbec, co mám dělat.
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Ale nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.
1: Ve Žlutých lázních. Případně jste to nestihli, teď se díváte na sociální sítě a strašně závidíte nám všem, kteří jsme tam byli, tak si určitě zapište 30. července a parukářka. Jo? Bude to zase parádní odpoledne pro celou rodinu, vezmete deku, užijete si dobrý jídlo, dobrý pití a hlavně skvělou muziku. Zatím vám neřekneme, kdo vám tam bude hrát, ale nebojte se, bude to fakt dost velký. Takže 30. červenec a druhý city picnic, na který se uprostřed prázdnin budeme těšit na pražské parukářce. Tady jsou Bamfuck MCs a jejich Freestyler, to znamená tuším návrat do roku 2000, finská kapela, jo, a když už nás ty Finové letos porazili ve čtvrtfinále na mistrovství světa, ba to dokonce vyhráli celé to hokejové mistrovství světa, tak si dáváme jejich vzpomínku. Tady je Freestyler!

Takhle vám hraje Hit Radio City. Tohle byla Daša a Austin a za pár minut si dáme třeba Miraj a Tenkrát. A nebo taky Lost Frequencies a jejich Reality. To všechno vám nabídnu do 12. hodiny. Do pravého poledne, než tady budou samozřejmě další čerstvé zprávy přímo z Metropole. Ale, kamarádi, mám pro vás taky malé lákadlo, protože Jirka Pelnář vám dneska po pravém poledni zahraje i Prodigy. Jakože vážně. Takže poslouchejte srdcovky a ode mě krásný víkend. Užijte si to, co nejvíce do vás vejde. A zase v pondělí se budu těšit na správném místě na 937 a to v 9 dopoledne.

0: Zlepši si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit
2: Radio. Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. V Brněnské ulici ve směru z Prahy došlo k nehodě, počítejte se zdržením. Na kolonu se připravte taky na Nuselském mostě do centra, ve Vilznově ulici směrem na D1 nebo Věčné. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
3: Šťastnou cestu přeje Emil Frey, váš autorizovaný partner pro moderní vozy Kia. Vyberte si tu svou na www.emilfrey.cz.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio.
2: 12 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, hezké poledne. Odvody živnostníků na sociální pojistné zpětně klesnou na loňskou úroveň. Novelu zákona, kterou připravili představitelé vládní koalice, podepsal prezident Petr Pavel. Novela ruší letošní zvýšení měsíčního vyměřovacího základu živnostníků na 40% průměrné hrubé mzdy a vrací ho na 35%. Živnostníci by tak mohli měsíčně ušetřit 315 korun. Za posledních 5 let byty v českých městech zdražily zhruba o polovinu, píší Novinky.cz. V Praze a Brně stouply ceny tak moc, že se nedostupným stalo i pořízení garzonky. Zvlášť obtížná je situace pro mladé lidi, většina z nich považuje koupi vlastního bytu za nemožnou. Končí proto v drahých nájmech a následně obtížně vychází z penězi. Čeští fotbalisté v posledním přípravném utkání před mistrovstvím světa uspěli. V New Jersey porazili Guatemalu 3-1. Do šampionátu vstoupí národní tým za týden soubojem s Koreou. A teď ještě něco z regionu. Praha chystá vyhlášku, která by umožnila městským částem úplně zakázat používání zábavní pyrotechniky na svém území. Zájem projevily Prahy 1, 3, 5, 6, 7, 9 či 20. Návrh také omezuje výjimku pro novoroční oslavy. Radní Adam Zábranský uvedl, že o tom bude příští pondělí jednat městská rada.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hitrádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz.
2: Odpoledne bude oblačnost proměnlivá, čekáme přehánky, výjimečně se mohou objevit bouřky. Večer srážky ustanou a má se vyjasňovat. Teploty do 20 stupňů.

Krásné a pohodové páteční poledne, 12 hodin 2 minuty. Srdcovky na Hit Radio začínají, budou to poslední srdcovky v tomto týdnu, v tom prvním červnovém týdnu roku 2026. Dáme si 5 legendárních hitů po sobě a ten 6. na vaše přání dnes opět bude narozeninový, takže klidně už teď mi můžete psát na 777 937 777 ročník vašeho narození. Pokud je to 1998, tak hned ten první hit je určen jen a jen pro vás. Konec 90. let a Jennifer Page s hitem Crush na Hit Radio.

0: Garáž a rok 1998. Srdcovka s číslem 1 ve 12 hodin 5 minut. Posloucháte Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Konečně máme pátek. Jak jste zvládli ten pracovní týden? Dobrý? Nebo melete úplně z posledního? Jestli ano, nejste v tom sami, jo? Já jsem si dneska objednal oběd do práce, tak mi ten oběd přišel, objednal jsem si smažený žampiony s bramborem a když jsem to otevřel, tak na to koukám a říkám, je, to jsou smažený žampiony a já huby nejím. Trošku jsem si to splet se smaženým květákem. Ale to je prostě pátek, no, nikdy to tak je. Ten týden občas bývá náročný, ale zaplať pánbůh, jsem se nesplet v srdcovkách tady na Hit Radio, když jsem je připravoval a říkal jsem si, že si dneska dáme něco, co jste dlouho neslyšeli, něco, na co velmi rádi vzpomínáme. A jestli máte rádi Ozzy Osbourna, tak i dneska si přijdete tady u nás na Hit Radio na své. Global DJs, to je ale srdcovka s číslem 2, ještě než bude Ozzy. A zároveň, protože se dostáváme do doby, kdy jsme se učili Pythagorovu větu ve škole, jo, Newtonovy zákony, naspaměť všechny faraony. Pojďme dneska zavzpomínat taky na školu. Je nějaký předmět, který vás vyloženě bavil? A proč? 777-937-777 je WhatsApp Hit Radio. Pojďme dneska vzpomínat a teď si dáme něco, co nás probudí, jo? V pátek u oběda. Global DJ.

0: slzička v oku, není se čemu divit. Ozzy Osbourne na Hit Rádiu, Mama, I'm Coming Home, je 12 hodin 13 minut.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: To už byla třetí srdcovka. Ozzy Osbourne, rozhodně zpěvák, který se stal slavným ještě dlouho před tím, než vzniknul YouTube. Díky YouTubeu si dneska dokážeme asi najít návod úplně na cokoliv, a tak si říkám, jako proč vlastně vůbec chodit do školy, když všechno, co potřebujete vědět, tak se naučíte tam. Ale ptal jsem se z těch 90. na co nejraději vzpomínáte ze základní školy nebo ze střední školy. Jestli vůbec nějaký takový jako vzpomínky na oblíbený předměty máme, protože většinou je to přesně naopak. Tak třeba Zdenka poslala hlasovku.
2: Ahoj Jiříku, tak mě odmala strašně bavil přírodopis, na střední škole biologie. Studovala jsem zemědělku a měli jsme úžasnou paní profesorku Štěpničkovou, která nám sice dávala skoro každou hodinu pětiminutovky a jednou za asi dva měsíce velký test z biologie, ale jí to evidentně bavilo taky a uměla to tak skvěle vysvětlit a podat, že myslím si, že nás to bavilo asi všechny na té zemědělce, ta biologie.
0: To je krásný, tak to jsou krásné vzpomínky, tak dobrý, ale jak říkám, to je asi taky ještě v době před YouTubem, předpokládám. Každopádně, když jsme u toho YouTubeu, mluvím o tom záměrně, protože dáme si teď skupinu, která vlastně vznikla díky tomu, že na YouTubeu její frontman tak vystupoval jako YouTuber, zpíval tam, no a nakonec také si založil vlastní skupinu a dodnes ji hrajeme tady u nás na Hit Radio. V roce 2014 vydali svůj první hit, jmenuje se Lhůta záruční a je to srdcovka s číslem 4, skupina Slza.

0: to jste si mysleli, že už vás v pátek v poledne nic nepřekvapí. Prodigy na Hit Rádiu ve 12.22.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Říkal jsem si, že vás zkusím dneska v srdcovkách i trochu šokovat. A jestli jste v pubertě si ulítli na téhle skupině, tak věřím, že teď jste aspoň na chvilku zavřeli oči a vyplázli jazyk. Hele, na rovinu, ne každému Prodigy sedli, to víme, jo? Na někoho byli prostě moc, jak hudebně, tak i zevnějškem, ale tak to v životě je, jo? Takže ať už je máte rádi nebo ne, jedno se jim opravdu musí nechat. Ve své době a ve svým hudebním žánru prostě neměli konkurenci. A teď tady koukám i na WhatsApp Hit Rádia na číslo 777-937-777. Tak tady mám hned zprávu a to je moc hezký. Ahoj Jirko, tyjo pecka, Prodigy. Tyto Prodigy jsem neslyšela snad už 20 let. Moc děkuju, zdraví Jana. No, ráno se stalo, není zač. A teď, co vám zahraju? Potřebuju srdcovku na přání. A protože je před námi víkend a v sobotu a v neděli, tak máme na Hit Rádiu naši narozeninovou ruletu, kde vám hrajeme hity z vašeho ročníku narození, tak to samý děláme i v pátek v srdcovkách. Takže narozeninová srdcovka. Pojďte na to, 777-937-777 je číslo na WhatsApp na Hit Rádio. Napište mi rok, ve kterým jste se narodili a já vám zahraju hit, který se zrodil ve stejnou dobu jako vy. Který dělal stejný krůček na této planetě jako vy. Tak jo, pojďme na to.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Humtrix na Hitrádiu ve 12 hodin 35 minut. Jirka Plnář vám přeje pohodový den s Hitrádiem a našima pátečníma srdcovkama. A je mi jasné, že právě teď čekáte na jedno jediné datum.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Je tady páteční narozeninová srdcovka a tím pádem budeme hrát hit možná právě ze stejného roku, ve kterým vy jste se narodili. Bude to tak určitě, pokud jste přišli na svět v roce 1989. Jste to vy? Výborně. Tak jo, mám tady spoustu zpráv z roku 1989, tak jenom namátko, třeba Lucka píše rok 1989, to jsem se já narodila a mám ještě sestru a maminku a máme narozeniny 2., 3. a 4. června. Dobrý, zajímavý. Tak holky, všechno nejlepší. To je jako krásná souhra. Dneska už ale máte po oslavách, co? No jo, no. Ale zase bude asi divoký víkend, předpokládám. Monča píše, ahoj, dej nám prosím tě něco z roku 1989. Jedeme s manželem do pivních lázní a cesta je dlouhá. Tak trochu zavzpomínáme. Díky, Monča. Tak šťastnou cestu. Pivní lázně, ty vám tak závidím. Ale zase pít něco, v čem se koupete? No, nevím. Vybírám hit, který tady v roce 1989 se objevil na albu téhle britské skupiny Fine Young Cannibals. Jmenuje se She Drives Me Crazy, což znamená přivádí mě k šílenství. Tak pro vás do auta, pro manžele. Doufám, že ještě toto přivádí mě k šílenství. Tak jako jste se na začátku poznali. V dobrým. Rok 89, právě teď na Hitrádiu.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Ale nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.

0: Ray Dalton na Hitrádiu.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: Je 12 hodin 3 a 40 minut, dnešní srdcovky jsou za námi, i ta narozeninová, ale ještě tady tak jako projíždím WhatsApp Hitrádia na čísle 777-937-777. A našel jsem tady zprávu od paní Marie, která píše: ahoj, narozeninová srdcovka, byla by tam tedy nějaká srdcovka z roku 1947? Jste úžasní, moc vás zdravím, mám ráda moderní.

věci. No tak, paní Marie, Maruško, jestli to tak můžu říct, tak samozřejmě, že máte ráda moderní věci, proto posloucháte Hit Radio a ne Blaník, že jo? takže 1947, to je opravdu velká čest pro mě, že posloucháte. A takhle by znělo Hit Radio, kdyby jsme teď byli v roce 1947. To je malá ukázka jenom pro vás.

Craig and his orchestra Near You, rok 1947. Je to krásný. To ano. Ale třeba takový Enrique Iglesias asi lepší. A toho vám posílám už za chvilku, tak dál buďte s námi a děkuji, že posloucháte.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Hit mezi 12 a 13. Víc toho už dneska nestihneme. Takhle po obědě za chviličku nejnovější zprávy. Ještě předtím aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Na výjezdu z Prahy po D1 u Chodova se bouralo, počítejte se zdržením. Kolonu hlásíte také na Štěrboholské spojce směrem od Černáku, dále na Nuselském mostě do centra a ve Vilznově ulici směrem na D1. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey Toyota. Spolehlivý partner pro váš spolehlivý vůz. www.emilfrey.cz.
3: Kaufland.
4: Jsou tady.
3: Jsou tady.

0: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
1: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz.
2: On air. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: Je 13 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, hezké odpoledne. Premiéra Andreje Babiše mrzí dnešní stávka na úřadu vlády. Řekl, že je z ní zklamán. Zdůraznil, že dlouhodobě podporuje adiktologické služby a přesun agent na ministerstva tuto podporu podle něj ještě posílí. Ke stávce se připojilo 58 pracovníků úřadu vlády. Klíšťata umí více, než se dosud myslelo. Nový výzkum ukazuje, že klíště obecné si samo vytváří kyselinu sialovou, látku spojovanou hlavně s obratlovci, včetně člověka. Pokračuje mluvčí Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Edita Kadlecová.
4: Zjištění má význam nejen pro základní výzkum, ale i pro medicínu a veřejné zdraví. Lepší porozumění tomu, jak klíšťata fungují na molekulární úrovni, může v budoucnu přispět k vývoji nových přístupů, jak omezit jejich sání na člověk nebo na hospodářských zvířatech.
3: Může to pomoci také omezit jejich schopnost přenášet nebezpečné nemoci. Tenista Jakub Menšík dnes zabojuje o postup do finále Roland Garros. Na pařížském Grand Slamu vyzve Němce Alexandra Zvereva. 20-letý rodák z Prostějova se s ním utká podruhé. Na konci dubna v osmifinále turnaje v Madridu prohrál. Zápas má začít v půl třetí. A teď už něco z regionu. Trojská botanická zahrada se opět proměnila v malé Japonsko. Po třech letech se tam vrátil festival bonsají a japonské kultury. Návštěvníci se mohou těšit na přehlídku výjimečných bonsají, ukázky tradičního umění, workshopy, komentované prohlídky i speciální víkendový program. Akce potrvá do 14. června.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: V Praze se během odpoledne mohou objevit přehánky, výjimečně i bouřky. Večer srážky ustanou a začne se vyjasňovat. Teploty do 20 stupňů.
2: Hit Rádio. Jirka Pelnář. Hit Rádio.
5: Páteční odpoledne na Hit Rádiu pokračuje dál, máme 13 hodin 3 minutky, dáme si další hity, které nám zpříjemní ten den v práci, doufám, že je to váš poslední den v práci, nemyslím to tak, jako že byste měli dostat výpověď, ale pro tento týden a že máte před sebou volný víkend. Volný víkend můžete užít samozřejmě s Hit Rádiem a také ve společnosti Dobré knihy a velmi napínavé detektivky. O 12 detektivních thrillerů od Lizy Reganové budeme hrát už za 10 minut. Tady na Hit Radio. Teď Coldplay. Hezký pátek.

0: Bedingfield, zpěvačka, které hudební kritici tvrdili, že v popové muzice nikdy neprorazí, že by spíš měla dělat country. No a jak vidíte, my jsme popové rádio, jsme v roce 2026 a Natasha Bedingfield u nás na Hit Rádiu hraje. Ta si prostě nevzala k srdci, co jí říkali hudební kritici, a ten svůj osud si napsala sama. A když jsme o psaní osudu, tak v tuto chvíli tady pro vás mám opět čtení na celé léto. 12 knih v hodnotě 5000 korun. Jsou to detektivní knihy, a to v podání světoznámé spisovatelky Lizy Regarové, která napsala osud detektivce Josie Quinn. 12 dílů. Dnes máme ten poslední 12. Já vám přečtu zase ukázku, doplnění té ukázky, možná i rozuzlení celého případu nebo všech případů. A na vás bude, abyste řekli, jestli je to pravda nebo ne. Je to takhle jednoduchý. Když budete mít pravdu, tak 12 knih je vašich. A pozor, nemusí to být i knihy jenom jako tištěný, ale dokonce vám je dokážeme dopravit i v elektronické formě. To už záleží na vás. Je to dneska úplně naposledy po těch dvou týdnech, kdy hrajeme o tuhle fantastickou detektivní sérii. Tak vemte telefon, připravte se a teď dobře poslouchejte. 12. série se jmenuje Dotek osudu. Ve svůj první den po návratu k dentonské policii najde detektiv Josie Quinn tělo Crystal Duncanové, matky jednoho z pěti dětí, které zahynuly před 2 lety při tragické nehodě školního autobusu. O několik dní později je poblíž místa autobusové nehody nalezeno tělo další mladé matky a případ tak nabere doslova děsivý spád. Členové podpůrné skupiny mizí jeden po druhém a Josie musí využít každou vteřinu, aby zachránila životy rodičů, kteří již vytrpěli dost. Jakmile se Josie a její tým začnou jednotlivými truchlícími zabývat, zjistí, že každý z nich skrývá nějaké tajemství. Ale čí tajemství stojí za vraždu? Teď je na vás, abyste rozhodli, jestli následující informace je pravdivá nebo ne. Po několika dalších úmrtích se konečně pravda odhalí. A musíme se vrátit o 2 roky zpět. Tehdy totiž nešlo o nehodu autobusu, ale o záměr. Šílený řidič autobusu se rozhodl, že všechny rozmazlené děti, které vozil každý den ze školy a do školy a které se k němu chovaly hrozně a vysmívaly se mu, za trest a z pomsty zavraždí. Tenhle plán mu vyšel a psychopatický řidič by mohl být spokojený. Ale nebyl a během čekání na proces se mu v hlavě zrodil ještě šílenější plán. Zavraždí také jejich rodiče, kteří byli svou výchovou za šikanu dětí zodpovědné. No, tak co? Co vy na to? 800-937-937, volejte právě teď.
1: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Thrillery Lisy Reganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.

0: Antoine a The Beat Shakers s hitem Mašerí a na telefonu v tuto chvíli Tomáš. Tomáši, já ti přeju krásný odpoledne, hezký pátek, ahoj.
1: Ahoj, ahoj všem.
0: Ty jsi vášnivý čtenář, anebo to budeš mít jako tuším včera nebo předevčírem náš výherce, který se rozhodl, že to dá své partnerce.
1: Pro tchyni určitě, ona je nadšený čtenář, takže tam to využije 100%.
0: Tak pozor, tak tohle,
1: to vyjde, no.
0: Jak my říkáme, tohle je ještě vyšší dívčí, protože ano, udělat si plusový body doma u své paní, to je jedna věc, ale mít se za dobře se svou tchyní, to je ještě jako úplně jiný level.
1: Ne.
0: Tak jo, dobře jsi poslouchal ukázku, předpokládám, že ano?
1: Ano, ano, poslouchal.
0: A teď tedy bych chtěl vědět to rozuzlení. Je to pravda, anebo jsem si to vymyslel?
1: Já si myslím, že to je vymyslel.
0: Proč?
1: No, připadalo mi to takové trošku moc přemrštěné.
0: Bylo to moc?
1: No.
0: A co, to, že potom ještě zabil ty rodiče, anebo že to bylo,
1: no,
0: že
1: všechno... Už s těma dětma, jako, že to bylo takové hromadné a ještě ty rodiče, no, to už mi připadlo. Takže za vlasy trošku.
0: No, asi už jsem to přehnal, to je pravda.
1: Super.
0: Je to tak, opravdu jsem si to vymyslel, už to bylo trošku přitažený za vlasy a já ti gratuluju, protože budeš mít 12 super knih a 12 důvodů, proč tvá tchyně tě má mít radši.
1: Děkuju. Bude to na Šumavu.
0: Je, no tak to je krásný. Až na Šumavu, jo?
1: No. Až na Šumavu dosušíte.
0: A tak to je skvělý. Takže pozdravujeme a ty jsi odkud?
1: Já jsem z Frýdku Místku, teď momentálně pracuji ve Štramberku a jestli můžu pozdravit všechny řidiče, tak kluci, to jsem já.
0: kluci, to je on. Vem ty si z něj příklad, jo? Prostě je důležitý mít se za dobře s tchýní, tak to je skvělý. Tomáši, ještě jednou gratuluju, šťastnou cestu a zase někdy naslyšenou.
1: Ahoj, já děkuji ještě jednou.
0: Ahoj.
2: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Trilery Lisy Reganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada. No, I can't take one more step towards you.

0: Kristýna Perry na Hit Radio, je 13 hodin, 24 minut, Jirka Plnář s váma. Tomáš před chviličkou vyhrál pro svou tchýni sérii 12 detektivních knih od Lizy Reganové. Byl to ten úplně poslední balíček knih, který tady mám a WhatsApp Hit Radio je opravdu plný zpráv, kdy reagujete na Tomáše, tak jestli Tomáš teď ještě za tím volantem poslouchá, jo, tak je tady spoustu vzkazů pro tebe. Například tady Eliška píše, tak takového zeťáka bych chtěla taky. A pak je tady spousta jiných zpráv a ty jsou vlastně jako ve stejném duchu, co posílá třeba Petr. No, takže panu Tomášovi pěkně děkuju. Jestli to slyšela moje tchyně, tak to se mám asi na co těšit. Úplně chápu, jak to myslel. Myslím si, že tady asi každýho z nás okamžitě napadne ta stejná scéna z filmu Pelíšky.
1: A to tím prospějete, co?
0: Tak Tomáši děkujeme, teda děkujeme. Za chviličku Alvaro Soler, taky Sebastian a teď pojďme zavzpomínat na dnešní snídaně šampionů.
2: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
3: Snídaně šampionů, dobré ráno, kdo je s námi ve vysílání?
4: Ahoj, ahoj, tady Tomáš Kutí z Plzně.
5: Ahoj, Tomé.
4: Tak jelikož jsem koukal na nápovědu, tak bych chtěl zkusit 1F.
3: 1F. 1F. Tak můžeme ti říct, že 1F je ještě volná.
4: Tak to je dobrý.
5: Tak Tome.
4: Tak aby to tam bylo.
3: Tome, já tě připoutám ještě nejdřív, jo. Přece jenom jsme v letadle. Tak.
5: Jak moc by si spřál tu dovču?
4: No, asi určitě moc. Jeli bychom s manželkou.
3: Na sračce 1F není, člověče, nezlob se. Není tam ani lístky na Marka Ztracenýho.
5: A není tam ani vůbec nic, protože je tam dovolená za 40 tisíc! Gratulujeme!
4: To je jako fakt.
3: Tomáši, letíš na dovolenou, ty bláho!
4: No počkej, to fakt není sranda, jo?
5: Není to sranda, je to tvoje!
4: Tak to je neskutečný. Tak moc děkuju, teď teda nevím vůbec, co mám dělat.
2: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Hit Radio.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Na páteční odpoledne Alvaro Soler, je 13 hodin 36 minut a já bych teď chtěl, abyste si na chviličku zavzpomínali na vaše dětství, jo? Když jste byli malí, taky jste se museli v určitou dobu chodit domů ukázat, jenom aby vaši věděli, že jste v pohodě? Jasně. Dneska už je doba samozřejmě úplně jiná. Moderní technologie všechno změnily a my vám pomůžeme jít s dobou. Jestli už teď jste rodiče, máte děti, tak dobře poslouchejte a hlavně poslouchejte Hit Radio i o víkendu. Na webu hitradio.cz nám napište do dotazníku, jakou máte rádi hudbu, jaký hit a proč. A pokud o víkendu dopoledne tu vaši písničku uslyšíte i s vaším vzkazem, tak máte 10 minut na to, abyste se dovolali na číslo 800 937 937.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Ale nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.

Lady Gaga, abrakadabra. Dobrý kouzlo. Dneska by nějaký kouzlo nebo zaříkávadlo potřeboval i náš tenista Kuba Menčík. Na Roland Garros postoupil jako nejmladší Čech v naší tenisové historii do semifinále a dneska bude bojovat o finále. Stojí proti němu teda víc než těžká váha, to je pravda, ale jak se říká, kdo se bojí, nesmí do lesa. Semifinále bude začínat ani ne za hodinku, v 14:30 odpoledne, tak to budeme sledovat i my tady na Hit Rádiu, protože ten kluk dneska bude psát historii. Tak zdravím do Prostějova, tam drží palce úplně všichni.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Tak tohle je nejhranější hit už vlastně letošních Vánoc, tedy loňských Vánoc. Je 13 hodin 58 minut, posloucháte Hit Radio. Jestli už za chviličku půjdete domů z práce, tak věřím, že taky už máte takový malý Vánoce. No a pokud jste za volantem, tak doufám, že ve zpětném zrcátku neuvidíte blikat světýlka. Jak se aktuálně jezdí u nás na našich silnicích a dálnicích, tak to vám řekneme právě teď. Jsou tady zprávy.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. V Brněnské ulici směrem na D1 blokuje provoz nehoda, čekejte zdržení. Více aut hlásíte i na Štěrboholské spojce směrem od Černáku, na Nuselském mostě do centra nebo ve Vilznově směrem na D1. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život. Plánujete rekord?
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.
8: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od FitHamu.
9: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
1: Bylo 14 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, pohodové odpoledne. Poslanci zvolili nominantku Hnutí STAN Barboru Urbanovou místo předsedkyní sněmovny. Pětičlenné vedení dolní komory v čele s předsedou Tomiem Okamurou je tím pádem kompletní. Urbanová byla v nynější volbě jedinou kandidátkou. Starostové ji navrhli místo předsedy Hnutí Víta Rakušana, který v minulosti 4x neuspěl. Výši předporodní rodičovské si nastávající maminka nebude moci zvolit. Bude v pevné částce 15 000 korun měsíčně. Novelu podepsal prezident Petr Pavel. Dnes podle výpočtu Institutu liberálních studií nastává den daňových poplatníků, tedy pomyslný okamžik, kdy lidé přestávají vydělávat na stát a veškeré jejich příjmy míří na jejich konto. Lidé letos pracovali na stát 155 dnů, o den méně než loni. A teď už něco z regionu. Po roce se do Prahy vrací veslařské primátorky. 113. ročník akce se koná ode dneška do neděle. Na Vltavě se představí univerzitní posádky, žáci, dorostenci, dospělí veslaři i paraveslaři. Největší divácké zázemí najdeme na náplavce Rašínova nábřeží, kde je i velkoplošná obrazovka a doprovodný program.
12: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
1: Zítra bude v Praze jasno až polojasno, odpoledne se přechodně zatáhne, večer místy přehánky, výjimečně bouřky. Naměříme na nejvýš 25 stupňů.
13: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Páteční odpoledne pokračuje dál, dneska máme 5. června, v kalendáři Dobroslav a Dobroslava. Upřímně. Znáte někoho se jménem Dobroslav nebo Dobroslava? Já jsem na tomto světě 40 let a nikdy jsem nikoho takového nepotkal. Ale kdyby ano, tak mu moc rád popřeju. Tak všechno nejlepší za celý tým Hit Radia a my si dáme další hity. Za chviličku Linkin Park, teď Adele.
14: Hit Radio City.

0: Je pátek, posloucháte Hit Radio, jsou 2 hodiny odpoledne a to znamená jen jedno jediné.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Je tady náš oblíbený pořad Pravda nebo bullshit a tentokrát tak tady mám celkem zajímavý průzkum, který vlastně jako před víkendem se nám výborně hodí, jo? Takže
1: vědci
0: tvrdí, že 71% lidí v Česku tvrdí, že má na víkend spoustu plánů, jenom aby k ním nikdo nepřišel na návštěvu. Zajímavý. Zajímavý. Je to tak, nebo ne? Děláte to taky? Děláte to taky? To mě jako zajímá, jo? Hodně teda teďko. Děláte to taky, že si vymýšlíte, že máte na víkend naplánovaný nějaký výlety, že někam jedete jenom proto, abyste mohli být doma v klidu na gauči, jo? A nebo vám nevadí, že u vás doma většině někdo nakýblovaný z návštěv? Dejte vědět na 777-937-777 na WhatsApp Hit Radio. Dáme si song a pak jdeme na vaše životní příběhy a zkušenosti.

0: Marshmallow a Jonas Brothers na Hitrádiu.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Byla to rychlovka, jenom 2,5 minutky a WhatsApp Hitrádia mi tady opět zase praská ve švech. Ptal jsem se, jestli je pravda, že když věci tvrdí, že 71% lidí tvrdí v Česku, že na víkend už má spoustu plánů, jenom aby k ním nikdo nepřišel na návštěvu, tak jak je to u vás, jestli to tak děláte taky? Martin píše, hele, není to úplně o víkendu, ale dělal jsem tohle na střední, když se mi nechtělo odpoledne s někým ven. Chápu. Lucka, ha, ha, ha, kdyby jenom o víkendu. To je celý. Jasně, mluví úplně za všechno. Peťa píše, no jasně, zrovna včera jsem to říkala sousedce ve výtahu, že jedeme s dětmi na bazén a přijedeme až úplně pozdě večer. Další zpráva, ahoj, ano, dělám to dost často, když to neřeknu, je to jako den otevřených dveří. No a protože si rádi odpočineme, ale neradi kecáme, tak vždycky fakt něco naplánujeme a z odpočinku je nakonec minimum. Má to i tak velké plus, jsme jako rodina všichni spolu a sami. Krásný den, zdraví Aja. No tak to je hezký, že to nakonec ještě dodržíte. To si myslím, že bude velmi malý procento. Myslím si, že většina lidí opravdu jenom tvrdí, že nějaký plány má. Potom stejně doma čumí na televizi. Další zpráva. Ahoj, já se přiznávám, že to dělám, protože jsou návštěvy kolikrát, že ne a ne se zvednout a sedí a ani jim nevadí, že chcete mít klid, že máte třeba nějakou práci a tak dále. Prostě ano, dělám to, že říkám, že nejsem doma. Zdraví Renča z České Lípy. Zdravím Renču do České Lípy a přitom člověk už je jako dospělej, ne? Teď už bychom si to měli umět říct. Hele, díky. Jsem rád, že jste jako dorazili na návštěvu, ale už je čas, abyste šli domů. Ale takhle to prostě v tom reálném světě nefunguje. Právě proto je tady třeba hezká zpráva, kterou píše Lucka a píše, ahoj, já návštěvy nesnáším a proto chodím na návštěvy já. To je geniální, geniální. Jak to máte vy? 777 937 777, pište zprávy, volejte hlasovky.

0: Na páteční odpoledne Miley Cyrus.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Takže
1: vědci
0: nám tvrdí, že 71% lidí tvrdí v Česku, že má na víkend spoustu plánů, jenom aby k ním nikdo nepřišel na návštěvu. Jak je to u vás doma? Píšete a voláte na 777-937-777. Jana z Mostu posílá zprávu. Hele, mě to teda vůbec nevadí, když se u nás netrhnou dveře. Mám partnera z Ostravy a když k nám dorazí jeho kumpání z Ostravy a Slivovice teče proudem, tak si občas říkám, že jsem se měla radši na něco vymluvit. Chápu. Co dál? Tady. Janča, ahoj, my většinou o víkendu fakt plány máme, takže o tomhle nemusíme kecat. A když chceme mít klid, říkáme to na rovinu. A pokud nás někdo pozve na návštěvu a nám se tam nechce, tak to taky řekneme na rovinu, že chceme klidný rodinný víkend. Většinou to dotyční pochopí. No ale tak ani vy žijete na úplně jiný planetě teda. To nebude v Česku tohle. Michal, hele, já to mám přesně obráceně. Každému říkám, že jsem doma a že když chce, tak ať přijde pomoct, že je tam práce až nad hlavu a nikdo nepřijde. Jasně, tak to je taky naprosto pochopitelný. A máš pivo zdarma? to u nás jako na západě Čech vždycky fungovalo. Já jsem z Plzně a tam prostě jako jakmile bylo štěně, tak to vždycky přišel každý. Jako nic moc jsme teda neudělali, ale to štěně padlo vždycky. Tak co teda, musíme udělat nějaký rozuzlení. Já si myslím, že v tomhle případě
1: vědci
0: pravdu nemají. Není to pravda, je to bullshit. U nás je to podstatně víc lidí než 71%. No jo, no, prostě nejenom věci některý, ale i lidi některý jsou neměný. Jak to tam je? Jak síla starých vín? To bychom si mohli dát.

na Škvor. Byli jste někdy na jejich koncertě živě? Jestli ne, doporučuju, to prostě stojí za to. Ale zkuste stát kousíček dál od pódia, jinak vám bude jako velký horko, těch ohňů je tam opravdu, opravdu až nadmíru. Škvor, síla starých vín, se těším na léto na festivaly. Teď jenom v rychlosti zpátky k tomu tématu, který jsme měli před chviličkou v pořadu Pravda nebo Bullshit. Ještě přišla jedna zpráva od Michala a ten píše, je to Michal, myslím, že jo. Teď bych nerad kecal, to je jedno, ale ta zpráva zní, ahoj, dle toho, co říkáte, je asi něco špatně, já jsem totiž ta osoba, které ostatní říkají, že mají horu plánu na víkend. No, co k tomu říct, no, já bych si to nebral osobně, ty lidi to říkají určitě každému. Za chviličku Ed Sheeran, taky Rehab, Rock My Body, tady na Hit Radio.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Je 14 hodin 35 minut, s vámi Jirka Pelnář, posloucháte Hit Radio. Za chviličku se rozloučíme, protože od 15 hodin se na vás těší naše odpolední show. A tak ještě předtím vám stihnou pánové. Hlavně pro vás, jo. Tady budu mít zásadní radu. Za 7 minut. Za 7 minut vám řeknu, jak můžete udělat šťastnou vaší paní během jedné minuty. A vůbec jí nebude vadit, že je to tak rychle. Počkejte si na to.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne v Praze a středních Čechách.
2: Míříte právě z práce? My jsme v ní. Tak vás zdravíme, Káťa, Vince, Dominik.
3: Je to tak, za chvilku už budeme společně s vámi opět s porcí ne tak kvalitního humoru. Těšíme se na to.
4: Ano, ale nebojte, my to vykompenzujeme velmi kvalitní muzikou.
2: My tu laťku dáme tak nízko, aby jsme ji mohli přeskočit. Hele.
4: Au,

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Ale nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.

Shakira na Hit Radio chviličku před 3:15 odpoledne a teď pánové, všeho nechte, mám tady pro vás jednu radu ze života, jak udělat vaší paní opravdu šťastnou během jedné minuty a ani nebude tentokrát vadit, že je to tak rychle. Zapomeňte na dárky, zapomeňte na večeře, randíčka a tak dále. Její životní štěstí jí dáte ve chvíli, kdy si vezmete elektrický holící strojek na vousy a půjdete s ním na balkon. To je celý, nic víc. Věřte mi, že jakmile vás uvidí na balkóně nebo na zahradě, jak se holíte a všechny ty vousy bere vítr takhle pryč a nejsou úplně všude v koupelně kolem umyvadla, tak se normálně rozpláče štěstím. Nemáte zač. Udělejte to o víkendu a pak si v pondělí spolu tady na Hit Radio povíme. Těším se na vás ve 12 i s novýma srdcovkama. Já jsem Jirka Pelnář, přeju pohodový zbytek.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Radio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. S kolonami počítejte na jižní spojce v obou směrech. Při cestě od Černého mostu se zdržíte od úrovně Průmyslové ulice po Spořilov a poté od Krče po Barandák. Ve směru na Černý most je kolona před Spořilovem a pak na úrovni Záběhlic. Na Pražském okruhu se připravte na popojíždění od Zličína ke sjezdu na Ořech. V Liberecké je kolona směrem od Cínovecké, následně i v ulici v Holešovičkách. Po Vltavská hlásí zdržení směrem od Libně na Nuselské mostě je kolona do centra, ve Vilznově ulici směrem na D1 a silný provoz hlásí taky Ječná nebo Vrchlického a Duškova. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Tichou a plynulou jízdu přeje Emil Frey. Objevte inovativní vozy Leap Motor pro novou éru mobility. www.emilfrey.cz

0: rámci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Bylo 15 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí s Dominikem Šmauzem, pěkné odpoledne. Přípravné práce pro budování druhé části metra D už začaly. Oficiální zahájení stavby bude v druhé polovině tohoto měsíce. Metro by mělo začít jezdit zhruba za 6 let, buď v úseku mezi Pankrácí a Novými dvory, nebo až do Písnice, podle rychlosti příprav a zadání zakázek. Vláda o složení delegace na červencový summit NATO rozhodne později. Premiér Andrej Babiš dnes oznámil termín 22. června, dříve udával 8. června. Světová fotbalová federace FIFA přiznala, že kvůli chybě na jejím oficiálním webu získalo několik desítek lidí vstupenky na zápasy šampionátu zadarmo. Majitele lístků později vyzvala, aby odpovídající částku doplatili.
0: City Extra.
1: V neděli se koná rodinný den hlavního města Prahy, a to ve spodní části Holešovického výstaviště. Děti si užijí kreativní dílny nebo interaktivní zóny a další program doplňuje mluvčí magistrátu Vít Hoffman.
2: Součástí programu bude také oblíbený nezávislý loutkový soubor s hravými představeními pro děti s názvem Buchty a loutky nebo dřevěné divadlo s poetickými a výtvarně výraznými divadelními inscenacemi. Mezi zajímavosti patří letos 18-metrová mobilní raketa s virtuální realitou, která nabídne všem zájemcům cestu do vesmíru a pohled na Zemi očima astronautů.
1: Nedělní rodinný den začne v 1 odpoledne a skončí v 7 večer. Vstup je zdarma. V noci teploty v Praze spadnou na 10 až 7 stupňů, zítra naměříme maximálně 25. Sobota bude jasná až polojasná, odpoledne se přechodně zatáhne a večer místy sprchne, výjimečně i zabouří.

0: taky Vince, čau.
1: Ahoj, mý páteční přátelé.
0: Když to bylo tak skvělý s váma včera, to bylo úžasný.
1: O čem mluvíš?
0: City piknik, byl tam někdo z vás?
1: Všichni.
0: Já. Celá Praha, vypadalo to tak. Vedle se stavilo pódium jelenům, kteří tam začínají svou velkou tour Jelen Fest. Dneska a zítra, no tak to sluníčko pomoz jim trošku.
1: No hlavně pomož tému trávníku tam, jestli tam bude prosím vás mokro a jdete na jeleny, tak bosí.
0: Posichrujem to. Hrajeme do žlutých lázní, to musí pomoct. Hit Radio City. Markýš, hezké odpoledne.

0: Není to páteční odpolední pohodička. 15:10. Posloucháte Hit Radio City. Hezké odpoledne přeje Vincent a Dominik. Stejná pohodička byla včera. Kde? Ve Žlutých Lázních.
1: To byla ale pohodička, přátelé. Jako já jsem byl tak nadšený, že jsem konečně mohl vidět ty vaše obličeje.
0: Ano, a nejenom vás slyšet v soutěžích, kolik různých účastníků našich soutěží tam bylo, že a hlavně posluchačů. Kdo nás teď poslouchá, tak hrajem hlavně pro něj. No, a byl tam včera.
1: A kdo tam včera nebyl, tak kde jste pro boha živýho byli?
0: Jako bylo tam lidí tak akorát, bych řekl.
1: Myslím, že tam bylo kolik? 120 tisíc?
0: 120 tisíc, no rozrostlo se
1: kolik
0: tam přes celý
1: kolik měl Jackson na Letný?
0: Měli jsme víc.
1: Měli jsme víc.
0: A měl kolik chtěl, tak jsme měli víc. Hele, pro tebe to byl vlastně křest ohněm, jen se poprvé si užil tu komunitu rádiovou naživo.
1: No ano. Ale jsem s tím nadšený. Já jsem spokojený s váma, přátelé, takovým způsobem. Pro mě bylo tak hrozně jako hezký vlastně konečně vidět, jakým způsobem my můžeme těm lidem jako zpříjemnit chvilky. Ale to nekončí ještě, protože my ještě pokračujeme, nejenom tady v rádiu, ale dokonce dalším City Piknikem.
0: Přesně tak. Takhle. Bude to až na konci července, ale ono je těch akciček mezi tím dost. My se na vás těšíme 30. července na Parukářce.
1: Budeme zase hrát komunikaci?
0: To si piš. Protože jsme zjistili díky vám, že vás za prvé to baví, za druhý, že to funguje i takhle pod širým nebem a že prostě, když je super parta, může se hrát úplně všude.
1: Děkujeme ještě jednou, přátelé.
0: A těšíme se na vás i s Pokáčem 30. července. Já myslím, že do té doby o tom uslyšíte.
1: Ten hraje s náma?
0: Ta houkačka za náma.
1: To je Pokáč?
0: Pokáč, mohli bychom.
1: Kam ho vezou? vezou ho na další písničce.
0: Nebo na transplantaci do Turecka. Dizri, posloucháte Hit Radio City, hezké odpoledne. A díky za vás.

0: Proč ne rovnou tohle? Damiano David, posloucháte Hit Radio City, 17 minut po 3. hodině. Chceme, ať dneska z té práce dorazíte v pořádku, zvláště při tom pátečku, rodinka na vás na víkend čeká. A tak Dominik Šmaus, vrhneme se na cesty, ať dojedete OK.
1: Jsme Hit Radio City a Prahu i střední Čechy známe jako svoje boty.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Kolony hlásíte na jižní spojce na úrovni Spořilova a Záběhlic směrem na Černý most. Ve směru od Černáku čekejte více aut od Průmyslové ulice po Spořilov a pak taky od Krče po Barandovský most. Na Pražském okruhu je kolona od Zličína ke sjezdu na Ořech. Tradičně je zdržení taky na magistrále na Nuselském mostě do centra a ve Vilznově ulici směrem na D1. Zdržíte se ale třeba i v Radlické směrem od metra Radlická na Smíchov, v Duškově a Vrch Lidského ulici, v Povltavské směrem od Libně nebo v ulici v Holešovičkách směrem do centra a na D6C ve směru od Prahy mezi 9.5. a 10. kilometrem došlo k nehodě, tak pokud tam míříte, připravte se na zdržení. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.

0: No jo, páteční hymna. Přesně teď, půl čtvrté a vy posloucháte Hit Radio City. Hezké odpoledne. S vámi Vincent, taky Dominik, a když je ten pátek, hezký den na to, aby se přepsala česká tenisová historie. 20-letý Kuba Menšík se dnes kolem půl třetí odpoledne utká s Němcem Alexandrem Zverevem, respektive právě to probíhá, že jo, Vinco?
1: No a Dominiku, ty jsi měl nádhernou otázku, než jsme začali, ohledně tohohle Grand Slamovýho Roland Garros zápasu. Zeptal ses mě, pro boha, jak se počítá skóre v tenisu? Takže kolik to podle tebe je?
0: No, to jsme takhle. Já vám řeknu, jak to je, a tenisoví fanoušci budou určitě vědět. Samozřejmě velká chvíle, všichni držíme palce. Menšík, Zverev. Z S1 tady píšou, takže a série 1, budou potom na epizody hrát. Takovou seriálu. 15:40. 15 Menšík, Zverev 40. 5 Menšík, Zverev 4. A 0-0 červený vedle toho, tak to se asi ještě uvidí.
1: Ty bys teď teda myslel, že hrajou až za 10 minut, když je to 15:40, předpokládám.
0: No jistě.
1: Ne, tak to už je to skóre.
0: Aha.
1: To znamená, že na gemi se to rozděluje.
0: A teď je 0 zas.
1: Cože?
0: Teď je zas 0. 5-5.
1: No protože to srovnal, protože ten Zverev vyhrál ten gem a vyhrál jeden gem. A když vyhraje 6 gemů, tak dostaneš jeden set. To není série, ale set.
0: Budu moci dneska večer tleskat, jak jsem hrdý na to, že máme takový tenisový budoucí legendy.
1: Já nevím, ne? To je to 5-5, co my víme?
0: Jo, to je v každém sportu remíza.
1: No ale to ještě hlavně neskončilo.
0: Ne?
1: Ne.
0: Tak furt máme šance. Vaše sportovní zpravodajství.
1: Proboha živý.
0: Držíme palce, že no poctivě sledujeme. Třeba vám to řekne Dominik Šmouz ve zprávách. Ale jsou tavlu. Hezké odpoledne.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Ale nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.

0: turn to dust, all that I adore.
1: Dominik, Vincent a Káťa ještě neřekli poslední slovo. Vlastně oni ho nikdy neřeknou. Odpolední show Hit Rádia City je zpátky.

0: Posloucháte Hit Radio City Rockset, vždycky dobrý. Zejména pátek, 15.50. Je tady s vámi Vince a taky Dominik a já už hledím do zpráv, které budou v celou Vinco. Budeme boháči.
1: Vyhráli jsme?
0: Ne.
1: Prohráli jsme?
0: Počkej, ty to sleduješ, ten tenis, jo?
1: No.
0: No to nevím ještě. Teď si chci bavit o něčem jiným. 715 korun měsíčně ti můžu nabídnout. Teda ne já, ale to se dozvíte ve zprávách.
1: Každopádně... Řekni mi to, jak chci 715 korun.
0: Tak si počkáš 10
1: minut. Ale tak si vyjde teď?
0: 715 korun, pokud jste živnostníci.
1: Já jsem živnostník.
0: Jsi?
1: Řekni mi to.
0: Tak budeš mít prachy navíc, kdybych ti řekl minus 715, tak to jo. Takhle je to těšení se jako na Ježíška, víš, že budeš bohatší každý
1: měsíc. Počkej, ale těšení se na Ježíška a těšení se na šmause, to je něco jiného.
0: Vypadá podobně. Alan Walker a za chvilku Dominik Šmaus všem živnostníkům udělá radost. Včetně nás. Hezké odpoledne.

0: Dneska máte povoleno otevřít okna a řvát z okna. Bastil, posloucháte Hit Radio City. Ano, slyšíte to, čtvrtá hodina je za rohem a přichází Ježíšek Dominik Šmaus. Teda konkrétně na cestě, na ně se podívám.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Na Pražském okruhu zůstává kolona od úrovně Zličína ke sjezdu na Ořech. Zdržíte se kvůli tomu i na D5. Kratší zdržení je na okruhu taky v opačném směru u sjezdu do ulice k Barandovu. Na jižní spojce směrem na Černý most za Lanovým mostem překáží provozu nepojízdné auto. Počítejte se zdržením od Spořilova. Ve směru na Barandák je kolona od Krče. Ve Kbelské ulici čekejte více aut směrem do Cínovecké. Výrazné zdržení hlásíte v Radli směrem od Jinonic na Smíchov nebo ve Vrchlického a Duškově ulici a zhruba 20 minut naberete na hradecké dálnici ve směru od Prahy mezi 3. a 10. kilometrem. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Aplikaci Rádia CZ Hit Radio City.
1: Je 16 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí s Dominikem Šmausem. Hezké odpoledne. Lidé mohou připomínkovat novou verzi územní studie Brownfieldu Bubny Zátory. Ten se nachází mezi stanicemi metra Vltavská a nádraží Holešovice. Developeři tam plánují stavět tisíce bytů a město u stanice Vltavská chystá budovu Filharmonie. Připomínky je možné podávat do 13. července. Odvody živnostníků na sociální pojistné klesnou na loňskou úroveň. Novelu zákona podepsal prezident Petr Pavel. Živnostníci tak ušetří 715 korun měsíčně. Tenistky Kateřina Siňaková a Taylor Townsend na Roland Garros pokračují dál. Českoamerický pár dnes uspěl v semifinále čtyř hry a na pařížském Grand Slamu si tedy zahraje o titul.
6: City Extra.
1: Zoo Praha zítra oslaví 60. výročí příchodu slonice Gulab do Trojské zahrady. Na co se mohou návštěvníci těšit, řekne mluvčí zoo Filip Mašek.
7: Přichystali jsme speciální program pro návštěvníky. Začneme v 10 hodin v údolí slonů, kdy naší Gulab předáme speciální dárek s komentářem pamětníka Zbyňka Šíši, který se o Gulab před 60 lety už staral. Přichystali jsme dál speciální setkání u slonů v 11, 12 a 13 hodin a potom další komentované krmení proběhne ve 14.30.
1: Zoo Praha doporučuje nákup výhodnější e-vstupenky, která umožní vyhnout se frontám na pokladně. Sobota bude v metropoli jasná až polojasná, ráno ojediněle s mlhami, odpoledne se přechodně zatáhne a večer se místy objeví přehánky, výjimečně i bouřky. Teploty do 25 stupňů.
6: Karlína na Barandov, z Vinohrad na Břevnov, z Pražského okruhu na Pražský okruh. Všude jsme s tebou. Vítej v odpolední show metropolitního Hitrádia City.
0: Čtvrtá hodina odpolední, dvě minutky k tomu. Zdravíme vás, my dva kucí ušatí, jeden se určitě.
8: Proč to musíš stáhnout na to ušatí?
0: A to máš sluchátka.
8: Já jsem začal dělat v rádiu, abych si nasadil sluchátka a nebylo vidět, jak mám velký uši.
0: Proto to aspoň musí zaznít do toho éteru.
8: Tak jo, přátelé, mám velký uši. Spokojenej.
0: To celé, jo.
8: Ty jsi byl zase plešatej, mám taky letě do Turecka.
0: Turecký uši, tam se ještě...
8: To je novej biznis.
0: Můžeš do Štramberku, pro štramberský uši.
6: Hit Radio City.
0: Imagine Dragons, radši budeme hrát. V téhle hoďce ještě nepoužitelní, buďte s náma, hezké odpoledne.

0: Táhle holka v ohni nás baví. 16 hodin. A 10 minut. Posloucháte Hit Radio City, s vámi Vincent a taky Dominik. Tak co, nějaký plány na ten víkend? Jasně, třeba jít do zoo, to je zážitek sám o sobě, ale oni tam mají i zážitek v zážitku.
1: Jakože dvojitej zážitek.
0: Jakože už jdu do zoo je pro mě zážitek,
1: ne,
0: ale...
1: Ne, počkej, to je málo, musíme jít víc. Nějaký netradiční aktivity, rozumíš, nějaký třeba jako jedinečný fotokurs.
0: To tam nabízej.
1: Jakože vyprávíš, jakože prozkoumáváš ty krásy zoo Prahy v doprovodu profesionálního fotografa Václava Šilhy, držitele mnoha cen Czech Press Photo, který spolupracuje s prestižními časopisy, jako jsou BBC Wildlife Magazine nebo National Geographic. Tak no, jako představ si, že s tady tím týpkem ty můžeš si jít fotit zvířata?
0: Myslím, že kvalifikovanějšího člověka k sobě nenajdete a jako dárek třeba někomu šikovný. Koukněte na stránky Zoo Praha, je tam toho spousty, jako například další zážitek krmení vzácných antilop bongo.
1: To jsi ty, ne?
0: Proč vypadám jako bongo?
1: Ty vypadáš jako antilopa i jako bongo.
0: Jo, radši nic.
1: A se ti to přeuložit v telefonu, počkej. Řekni zatím, co s těma antilopama, já se tě musím uložit na antilopa bongo, protože to je přesnější než Dominik Rošanský.
0: To jsem se ptal, jestli budeš vědět, kdo ti volá, bohužel ty jo, zrovna. Hele, antilopy bongo, ty patří mezi jedny z nejohroženějších velkých savců na planetě. V blízkosti těchto divokých zvířat zažijete jedinečný chvíle, no a spoustu dalších zážitků na stránkách Praha Zoo. Už jsi mě tak uložil?
1: A... No jo, určitě tak mám samozřejmě, ale chceš vědět ještě jako jednu šokující věc?
0: To.
1: Ještě tam jsou volný termíny a cena je jenom 250 korun na osobu.
0: To je za kačku, přátelé, no konkrétně za 250 kaček. To je typ od nás.
1: Takže od května do září denně, 14.30.

0: I tento hit od Mirai na letošních Hradech CZ dostane zelenou. A kdyby vám to bylo málo, tak zveme všechny klienty kooperativy do Playhouse. Chillzóna, fotbálek a čisté toalety bez fronty. Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je.
1: Hit Radio City.

0: Tohle byl Miles Smith na Hitradio City, 16 hodin 18 minut. Nejenže se vám staráme o jaksi soundtrack do auta, kecáme na vás, abyste měli nějakou společnost, tak chceme, ať v tom autě dorazíte domů v pořádku. Mrkneme se na cesty, Dominik Šmaus.
1: Jsme Hitradio City a Prahu i střední Čechy známe jako svoje boty.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Na jižní spojice se stále zdržíte v obou směrech. Ve směru na Barandovský most je kolona od Krče, ve směru na Černák od Spořilova. Kolonu čekejte také na Štěrboholské spojice směrem od Černého mostu. Na Nuseláku je stále zdržení směrem do centra. Ve Vilznově ulici pak budete popojíždět ve směru na D1. Výraznější zdržení hlásíte i v Radlické směrem od Jinonic na Smíchov nebo ve Vrchlického a Duškově ulici, taky v Bělohorské od Patočkovy směrem na Bílou horu a ještě Pražský okruh, tady zůstává kolona od Zličína ke sjezdu na Ořech a kratší zdržení je i ve směru od D1, konkrétně začíná u sjezdu do ulice k Barandovu. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
0: A kromě toho, že dohlížíme na to, abyste v pořádku dorazili, musíme dohlednout i na to, komu dneska konečně pošleme ten voucher pro dvě osoby na celou sezónu v hodnotě 3000 korun do žlutých lázní.
3: Ne, ty zase chceš hrát nepoužitelný.
0: No, tak je
3: ale
0: pátek.
3: Je to tak, ale vím, ale proč máme furt někomu něco dávat zadarmo?
0: To je princip rádia.
3: A to je to fakt, jo.
0: No, musíme si zaplatit.
3: Ale my jim jako dáváme, ale jakože furt něco.
0: Že jo, a ještě ale nemáme toho s rekordním časem. Jasně, nepoužitelný, 10 otázek, 10krát odpovíte špatně, ale co ještě víme konkrétněji po včerejší návštěvně žlutých lázní, je k čemu ten voucher využít.
3: No my jsme totiž si říkali, Hergot Fagot, jak funguje voucher ve žlutých lázních. No přátelé, protože tam máte vlastně jako vyplacený vstup, no tak když vyhrajete tady, tak máte na celý léto perfektně zadarmo vstup a stojí to za to, je tam nádherná pláž.
0: Počítá se do toho dětský koutek.
3: Wow.
0: Takže pište.
3: A je tam i nuda pláž, by the way, jenom pánové.
0: Tam, no.
3: No taková, nebo minimálně jako lidi tam chodí na nuda. A nuda tam není.
0: Nebyla, my jsme tam měli studio vedle toho, myslím, že to bylo z nás, našich včerejších vstupů. Přátelé, pište, nepoužitelní, 777 937 777, jsem nepoužitelný a za chvilku jdeme hrát.

0: vás všechny barvy. Ale Farben, 2 minuty po půl páté, tak jo, jste ready? Zjistit, kdo při pátku bude nejvíc nepoužitelný. No nejblíže k tomu už teď má Danča.
1: Nepoužitelní. Jediná hra, kde nesmíš vědět absolutně nic, abys byl vítěz.
0: Ta nám napsala a zodpoví 10 otázek. Ahoj, Dančo. Slyšíme se?
2: Danilko?
3: Jo.
2: Ha, už jí máme, Danču.
0: Já myslím, že už plaveš. Ty totiž míříš na závody v plavání.
3: Jo.
2: A Dančo, máš teda jako šanci dneska vyhrát? Nemyslím jako nepoužitelný, ale plavání.
3: No, možná.
2: A bojíš se, že když vyhraješ teď, tak prohráš potom?
3: Má.
2: Tak jo, tak jdeme vyhrát oboje.
3: Tak jo.
2: Tak jo. Dančo, pojď, jsme připravený.
0: Stopky ready?
2: Já pouštím časomíru. Dančo, držíme ti palce. Za 3, 2, 1, teď.
0: Jak se jmenuje nově schválený Pražský most?
3: Luska.
0: Jak dělá popcorn v mikrovlnce?
3: Hav, hav.
0: Kolik je venku stupňů?
3: Nekonečno.
0: Jakou barvu má linka metra C?
3: Zelenou.
0: Co patří do bábovky?
3: Vanilka.
0: Doplněrčení, kdo jinému jámu kopá?
3: Ten mluví.
0: Jaké zvíře má tlapky?
3: Zebra.
0: Jak dělá surikata?
3: Mňau.
0: Kdo hraje ve filmu Pupendo?
3: Luzka Bílá.
0: Zabroukej hit, být stále mlád.
3: Ahoj, ahoj.
2: Stop! Tak, ahoj, přátelé, máme tady moje oblíbené číslo.
0: Nekecej!
2: Luzka má moje oblíbené číslo. Ne, Luzka, promiň, ty jsi zblbla,
0: Danča.
2: Jak jsi řekla, ne, protože má Danča řekla, že Pražský most se jmenuje Luzka. Dančo, máš moje oblíbené číslo, víš, jaké je moje oblíbené číslo?
3: Nekonečno.
2: Moje oblíbené číslo je 36 a ty máš 36-14.
0: Wow!
2: Jestli se nepletu, tak to je nejrychlejší čas tento týden.
0: No tento týden rozhodně možná vůbec ne.
2: Vůbec ne. Ale počkej, to znamená, že vyhrála?
0: Jo! Yeah.
2: Projedeme si teda ještě počkej odpovědi. Jak se jmenuje nově schválený Pražský most? Luzka. To prochází, když by to teda byl dobrý název. Potom... co patří do bábovky? Ty jsi řekla vanilka. Ale já si myslím, že v původní bábovce vanilka nemohla být.
0: Ne.
2: Jako vanilka z Madagaskaru, tady v nějaký středočeský bábovce, to je blbost. Tím pádem já na to koukám a jak říká Luzka, kdo jinému jámu kopá, ten mluví a já mluvím, že ty jsi vyhrála.
3: Jo, děkuju.
0: Ty jo, to vyhraje, že to plavání dneska. Takže jedna výhra cestou, druhá pěkně v bazénu. My ti moc gratulujem.
2: Gratulujem.
3: Děkuju.
2: Se hrozně líbí, jak je taková stydlivá, ale už potom, jakmile je ta soutěž, tak úplně přepne do jiného módu. A to je ono, víš, to jsou ty atleti.
0: Atleti, sportáci, přesně.
2: Ona viděla krev a jela.
0: Tak snad v bazénu to bude všechno OK. Každopádně získává vstupy, respektive voucher v hodnotě 3000 korun do Žlutých lázní.
2: Nádhera.
0: Příští týden zase o něco jiného, stejný čas, stejný místo.
1: Nepoužitelní z Hit Rádia City.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Ale nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.

0: Za chvilku 3:45 posloucháte Hit Radio City. Vincent Dominik na stoupení a tohle byla Taylor Swift. Víte, kdo o nás ví úplně všechno? O nás Pražanech? Městská knihovna. A oni to střádají, ty informace, co si půjčujeme za knížky, ať už mladí, staří, a dělají z toho statistiky, ty teď právě vyšly. Co mě zaujalo, Vinco? Byl jsi někdy v knihovně? Ty máš doma knihovnu, že to kupuješ rovnou ty knihy, ale jako vypůjčil jsi někdy něco?
1: Já přemýšlím, že to dáš celý, když budu mlčet, jestli vlastně celou tou konverzaci mezi náma.
0: Ty víš, že ano, ty víš, že to dokážu.
1: Já jsem v knihovně byl a jsem potom trpěl takovou tou panickou a takovou z toho, že jsem si někde něco pro boha půjčil. A teď tak slyšíš ty případy, že někdo prostě dostane exekuci, protože někde něco nezaplatil. Já se toho bojím. Jo. Víš, jaká jedna pitomá knížka někde.
0: A potom se to naskočí.
1: A pak někdo přijde a sebere ti všechny zuby.
0: No pozor, my chlapi jsme v tomhle směru více ohrožení, ale ne ve věku 35 let. Abych se dostal k těm statistikám, prej o 30 do 40 chlapy moc nečtou, vychází podle těch dat.
1: Co dělají?
0: To, co četli do 30, tak potom zužitkují v životě.
1: Mají hotovo.
0: Mají hotovo.
1: Takže nás ještě čeká pár let, co teď budeme číst a pak už budeme vědět všechno.
0: Já už mám dočteno, mám 32.
1: Ty máš 29. Já mám 29, takže ty už máš dočteno. Máš takovou dobrou knížku, co bys nám doporučil?
0: Hele, četl jsem nedávno. Já jsem se díval na moji knihovnu a jde tam krásně ten psychologický vývoj. Schválně se podívejte doma v průběhu let, co jste četli za knihy. Když mi bylo 25, tak to byla Blahodárná síla vína. Víno a filozofové. Pivní kultura.
1: A o 30. Staňte se lepším člověkem. Zapomeňte na špatné návyky.
2: Hit Radio City.
3: Hit Radio.
2: Hit Radio. Bring the action. When you

Reklamy byly dlouhý. Sorry, ale my z něčeho tuhle pražskou trojku platit musíme. Dominik, Vincent a Káťa. Dej si odpolední show Hit Rádia City.

0: Radio City, tak je Vince a Dominik. Tohle byl Rieb, za pár minut je tady 17.00. Posloucháte Hit Radio City. Šmaus, jsi ready?
1: Jsem.
0: Jdeme na cesty.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Začneme na Pražském okruhu. Tady zůstává zdržení od Zličína ke sjezdu na Ořech a více auty i v opačném směru. Kratší kolona začíná u sjezdu do ulice k Barandovu. Na jižní spojce se i nadále zdržíte v obou směrech. Ve směru na Barandovský most je kolona od Krče, ve směru na Černák od Spořilová. To zdržení směrem na Černý most je ale podstatně delší. Zdržíte se také v Radlické ulici od metra Radlická směrem na Smíchov nebo ve Vrchlického a Duškově ulici, také v Bělohorské od Patočkovy směrem na Bílou horu. Více aut máme nahlášeno i v Bubenečském tunelu směrem na Troju. Na Nuseláku je stále zdržení směrem do centra. Ve Vilznově ulici budete popojíždět ve směru na D1 a přímo na D1 se také zdržíte, a to ve směru od Prahy mezi Modleticemi a Mirošovicemi. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
3: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey. Prověřené ojeté vozy se zárukou a ihned k odběru. Vyberte si na www.emilfrey.cz.
4: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
5: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz.
6: On air. Online. I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio City.
2: Je 17 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Praha pokračuje v přípravě nového středoškolského kampusu v Braníku. Vzniknout má na pozemcích bývalého mediálního impéria Jaromíra Soukupa. Podle ověřovací architektonické studie má bývalý administrativní areál potenciál proměnit se v moderní vzdělávací centrum až pro 720 studentů. Nové dětské hřiště U Draka v Rýgrových Sadech se blíží svému dokončení. Probíhají poslední úpravy a areál čeká na kolaudaci. Pokud vše půjde podle plánu, bude hřiště veřejnosti zpřístupněno v polovině měsíce. Posádka Mezinárodní vesmírné stanice dostala pokyn ukrýt se ve svých kosmických lodích a připravit se na možnou evakuaci, a to kvůli úniku vzduchu v ruské části orbitálního komplexu. Nový výzkum ukazuje, že klíště obecné si samo vytváří kyselinu sialovou, látku spojovanou hlavně s obratlovci, včetně člověka. Pokračuje mluvčí Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Edita Kadlecová.
7: Zjištění má význam nejen pro základní výzkum, ale i pro medicínu a veřejné zdraví. Lepší porozumění tomu, jak klíšťata fungují na molekulární úrovni, může v budoucnu přispět k vývoji nových přístupů, jak omezit jejich sání na člověku nebo na hospodářských zvířatech.
2: Může to pomoci také omezit jejich schopnost přenášet nebezpečné nemoci. V noci teploty v Praze spadnou na 10 až 7 stupňů, zítra naměříme maximálně 25. Sobota bude jasná až polojasná, odpoledne se přechodně zatáhne a večer místy sprchne, výjimečně i zabouří.
8: V Česku je spousta metropolí, ale jen jedna má metro. Ty ostatní mají jenom pole. Odpolední show Hit Radio City je tady. Dominik, Vincent a Kateřina.
0: Ale ne, poslední společná hodinka s vámi. 2 minuty po páté, posloucháte Hit Radio City.
9: Buongiorno.
0: To byl Vincent.
9: Dneska se naučíme italsky.
0: Tak jo, poslední hodina, stačí to.
9: Poslední, já myslím, že to stačí, ne? Mm? Takže, když uvidíte nějakou hezkou holku třeba a chcete, aby věděla, že se vám líbí, tak udělejte.
0: Je to italsky dost? Zkuste si to v těch autech.
9: To je strašně zvláštní. Ne, počkej, Domčo. Domčo, netlač.
8: Hit Radio City.
0: Mně se líbí až. Italština se nám bude hodit za chvilku. Vás vezmem na výlet do Benátek. Je to v Itálii, doufám. Jo. Coldplay. Hezké odpoledne.

0: pokud vyrážíte večer někam na Diginu, tohle berte jako přípravu. 17 hodin, 10 minut k tomu Pitbull a Christina Aguilera. S vámi je Vincent, taky Dominik a slíbili jsme vám takový výlet do Itálie, konkrétně do Benátek.
1: Přátelé, bude léto, na tom se shodneme, ne? Dovolená, romantika. Máte už nějakou dovolenou? Co třeba takhle Benátky? Tak město, to, který se zdá jako vrchol romantiky, ale co to je asi tak na dně romantiky? Teďko se tam totiž potapěči čistili kanály a vytáhli z těch krásných kanálků různé pračky, nebo prý ve velkém množství, dokonce skoro až v tunách, i sexuální pomůcky.
0: Pakže se tam zvedá voda neustále, že Benátky se zaplavují, no jasně, vytlačuje to kapalinu nahoru.
1: No jistě, tam vibruje podlaží. No a nastavili tam teda nový pravidla, aby už se tady to nedělo, které jsou teda rozkošný, protože pokud tam hodíte odpadky, aha, tak platíte 350 euro. To je dost, to je dost. Jako přes 8 táců. A pokud se rozhodnete tam vykoupat, tady v tom moře těch vibrátorů, tak platíte 450 euro.
0: 400?
1: No ano, takže víc? Sám za sebe platíš víc než za odpadky. Já myslím, že Benátky jasně vzkázali, co si myslí o turistech.
0: Asi tak? Ty bláho, to je šílený. Já si říkám v Praze, aby jsme to na naše podmínky vztáhli, tak taková pokuta žádná není. Když do Vltavy si skočíš, můžeš si zaplavat, je to na vlastní nebezpečí, ne?
1: Nedělej to, proč? Určitě bude nějaká pokuta, tam se nesmí koupat, ne?
0: Jak to, že ne? To zní jako výzva. Přátelé, Vincent navrátil. V sobotu odpoledne.
1: Ne, možná.
0: Leon

jsem tři trubky, jeden bupen, jsem vesmír, co ti ladí.

0: 18 minut po 5. hodině. Hezký pátek, Praho. Posloucháte Hit Radio City. Krištof a Lolita. To ještě není ta novinka, co udělal Krajčo s Aladžou. Ne, ne, ne. Za chvilku na cesty. S Dominikem Šmauzem.
1: Jsme Hit Radio City a Prahu i střední Čechy známe jako svoje boty.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, stále počítejte se zdržením na jižní spojce od Spořilova ve směru na Černý most, kolona je pak ve směru na Černák taky na Štěrboholské spojce, na magistrále se zdržíte na Nuselském mostě ve směru do centra a taky ve Vilsnově ve směru na D1, kolona zůstává i v Věčné ulici, v Radlické od metra Radlická směrem na Smíchov, taky ve Vrchlického a Duškově, nebo v Bělohorské od Patočkově směrem na Bílou horu a na Pražském okruhu čekejte silný provoz od Zličína po sjezd na Ořech. V opačném směru se krátce zdržíte mezi 15. a 19. kilometrem. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
3: Snídaně šampionů, dobré ráno, kdo je s námi ve vysílání?
4: Ahoj, ahoj, tady Tomáš Kutí z Plzně.
5: Ahoj, Tome.
4: Jelikož jsem koukal na nápovědu, tak bych chtěl zkusit 1F.
3: 1F. 1F. Tak můžeme ti říct, že 1F je ještě volná.
4: Tak to je dobrý.
5: Tak Tome.
4: Tak aby to tam bylo.
3: Tome, já tě připoutám ještě nejdřív, jo. Přece jenom jsme v letadle. Tak.
5: Jak moc by si spřál tu dovču?
4: No, asi určitě moc. Jeli bychom s manželkou.
3: Na sračce 1F není, člověče, nezlob se. Není tam ani lístky na Marka Ztracenýho.
5: A není tam ani vůbec nic, protože je tam dovolená za 40 tisíc! Gratulujeme!
4: To je jako fakt.
3: Tomáši, letíš na dovolenou, ty bláho!
4: No počkej, to fakt není sranda, jo?
5: Není to sranda, je to tvoje.
4: Tak to je neskutečný. Tak moc děkuju. Teď teda nevím vůbec, co mám dělat.
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Tohle spojení snad nikdo nečekal. David Guetta, Alpha Wile a Eva Max. Posloucháte Hit Radio City. A s vámi, jako páteční parťáci, stále Dominik a Vincent.
1: Přátelé, máte nějakýho kolegu smrďocha?
0: Počkej, proč vytahuješ tohle teď?
1: Ne, se ptám přátel, ne tebe.
0: Dobře.
1: No, protože teďkonc je úžasný nový přístroj. Je to takové jako, řekněme, Wi-Fi, no začít to zase nemůže říct tady to slovo, že jo, Wi-Fi undace, která by pomohla každému pracovišti, podle mě. Vědci z univerzity v Marylandu vyvinuli takový nenápadný, chytrý spodní prádlo, který dokáže měřit střevní plyny během běžného dne, což v podstatě znamená, že ti to měří prdy.
0: A do chytrých hodinek ti to potom posílá za den, to by bylo super.
1: Můžeš mít nějakou aplikaci, kde se můžeš jako předhánět s ostatníma.
0: A teď to ještě jako molekulárně rozebere.
1: Dneska jste prděl při každém třetím kroku.
0: To je, ježiš, to je geniální.
1: No, já bych teď udělal nějakou jako apku, která vlastně by to jako by počítala v tom pracovišti. A potom by ti třeba podle toho snižovala plat.
0: Záleží, kde děláš. Mohlo by to zvyšovat? Plat?
1: kde, prosím tě, řekni mi, kde by teda prdění pomohlo zvýšit plat?
0: Takhle, někde to totiž je furt lepší varianta, než ty produkty, co vypouštějí. Akorát teď během toho, co mluvím, tak vím, že tu firmu nemůžu zmínit. Ale některý elektronický udělátka, který se potahují do sebe, smrdí. To znáte určitě, když se vedle vás někdo zapálí.
1: Ano, je to, já to znám já, protože ty seš ten, co si to vedle mě občas zapálí. A já ti vždycky říkám, Dominiku, to strašně smrdí. A ty říkáš, prosím tě, to nemůže smrdět jako každý člověk, co tady to používá. Ale přátelé, Dominik včera byl vedle někoho, kdo to potáhl vedle něho. A on poprvé cítil, jak strašně to smrdí.
0: Byla to přítelkyně od našeho kamaráda.
1: Ale ona nesmrděla, teď... počkej, ona nesmrděla, ona si potáhla z těch elektronických věcí.
0: No a teď mi dochází, že já to měl vybitý, tak co to mohlo?
1: Ne, ne.
0: Jo.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Ale nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.

Někomu zlepší náladu káva z Vinohrad, jinýmu 12ka z Anděla. A všem v Praze Dominik, Káťa a Vincenc odpolední show. Jsme zpátky.

0: si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit
2: Radio. Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Na jižní spojce hlásíte kolonu od Spořilova směrem na Černák, pak i na Štěrboholské spojce. Na Pražském okruhu se zdržíte od Zličína ke sjezdu na Ořech a zdržení hlásí i magistrála na tradičních místech. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
3: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fitham.
4: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz.
1: On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
2: Je 18 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobrý podvečer. Česko bude mít novou ombudsmanku, stane se jí právnička kanceláře veřejného ochránce práv Eva Kostolanská. V dnešním druhém kole sněmovní volby porazila někdejší zmocněnkyni pro lidská práva Kláru Šimáčkovou Laurenčíkovou. Kostolanská nahradí přesluhujícího veřejného ochránce práv Stanislava Křečka. Policisté v souvislosti s nálezem části lidského těla v Kinčperku nad Ohří obvinili jednu osobu z vraždy. Navrhli její vzetí do vazby. Hrozí jí 15 až 20 let vězení nebo i výjimečný trest. Případem se kriminalisté zabývají od středy. NASA ukončila poplach a povolila astronautům návrat do mezinárodní vesmírné stanice. Posádka ISS se musela ukrýt do kosmických lodí a připravit na možnou evakuaci kvůli úniku vzduchu. Tenista Jakub Menšík do premiérového finále Grand Slamu nepostoupil. Na Roland Garros podlehl světové trojce Alexandru Zverevovi z Německa 1-3 na sety. A kajakář Jakub Krejčí ovládl domácí závod světového poháru slalomářů v Praze Troji. Připsal si tak premiérové vítězství v seriálu.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
2: Zítra bude nejprve jasno až polojasno, během dne má postupně mraků přibývat, na Moravě a ve Slezsku až později odpoledne a večer. Zejména v Čechách se později odpoledne a večer taky místy objeví přehánky, ojedinělé bouřky. Teploty 21 až 26 stupňů.
5: Je tu pátek, přátelé, kamarádi, kdo pak je tu s váma dneska výjimečně? Moje maličkost Leona Děnděši, nebojte, není sobota ani neděle. Budeme dneska spolu usínat a zítra spolu vstávat, ale teď ty nejlepší hity 80, 90 až po milénium. Jdeme na to.

Posloucháte Hit Radio Classic, Fade to Grey, 80 jak vyšitý. 9 minutek po 18. s vámi Leona. Tak jak se máte? Co pak děláte? Dejte vědět, jestli už máte padla v práci na 777-937-777 a co máte vlastně dneska v plánu a taky na víkend. Krom toho, že nejenom to, že budeme dneska spolu usínat, ale my zítra a v neděli spolu budeme i vstávat a že pro vás mám dárečky. Co takhle hodinky? No, chytrý hodinky. A nebo nezapomenutelné zážitky, skvělou muziku, tohle všechno tady pro vás budeme mít. Každopádně ale teď je pátek, 5.6., první červnový pátek. To znamená, že vám hrajeme ty nejlepší 80, 90 až po milénium. A jinak tomu nebude ani teď, protože mě když bylo tenkrát 12, 13 let, tak úžasná ikona, popová princezna Britney Spears vydávala svůj první song Oops, I Did It Again. Dneska ji známe spíše z Instagramu a sociálních sítí, kéž by se ta holka vrátila, ale její hudba byla tenkrát nesmrtelná a hity zůstávají pořád. Tak komu pak se vrací puberta, co? Přiznejte se, Britney Spears, Oops, I Did It Again, právě.

Je tu pátek, volno, relax, odpočinek před námi. Co takhle Snow Informer? Já doufám, že vám tahle pecka udělala velkou radost. Ve mně to vzbuzuje příval pozitivní energie, mám chuť zpívat a tančit, i když bych možná i trošku spinkala. Každopádně za chviličku Kabáti a jejich Bára nebo Farao a spousty další skvělé muziky. Vy nám píšete, že už máte většina z vás padla v práci, že už jenom odpočíváte doma. Čeká vás víkend, pohodička, i to počasí bude fajn na nějaký výlet třeba. Tak pokud možno, zůstaňte dál na vlnách Hit Rádia. Za chvilku jsme zpět.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Hitrádio.
2: Wonderland. Far beyond reality, but so

posloucháte Hit Radio Classic, 3 minutky po půl sedmé, hezký dobrý večer. S vámi Leona a já mám pro vás skvělé hity. Osmdesátky, devadesátky, milénium a zítra dárečky, takže kdo chcete zjistit více, mrkněte na web hitradio.cz ať vám vůbec nic neuteče, kamarádi, protože my toho pro vás o víkendu chystáme spousty. Takže www.hitradio.cz, klikněte na soutěže a tam už to všechno máte. A ode mě teď tahle nádherná romantika. Beverly, Promise Me, miluju ten song, tak si ho užijte. A napište mi, jak se máte, co děláte a co budete dělat a co nebudete dělat. Jsme Hit Radio.

takhle chutná páteční podvečer z Eteru Hit Rádia. Díky, že posloucháte, jedna minutka po 18. Mě tady rozesmívá kolega. Chtěla jsem říct, že 18 hodin 41 minut. K tomu to je aktuální čas. Před námi je Captain Hollywood Project, zlatý devadesátky. Určitě znáte takový ten song More and more and more, ta-da-da-dee-day-da-dee-dow. Tak přesně tohle bude. A nebo taky taková romantika Take My Breath Away. Take my breath away. Jsem si teď zahrála na takový rádiový hudební ukázky. No a tuhle dvojici doplní ještě španělský senior Ricky Martin, Living La Vida Loca. Na tohle všechno se můžete těšit. Už za moment jsme zpátky.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Ale nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Posíláme velké pozdravy do hudebního nebe. Chris Rea, Looking for the Summer. I tohle vám hrajeme v rámci Hit Radia Classic. Našeho speciálu takhle večer od pondělí do pátku, kromě středy, kdy máme 3 hodiny hitu na přání jenom podle vás. My pokračujeme dál, protože před námi je žena s nejúžasnějším a nejkrásnějším pozadím na světě. J.Lo. Dáme si její klasiku z 90. let a hlavně u těch 90. zůstaneme i teď. Co byste řekli pořádnému hitu, tucárně takové to pojďme všichni šlapat zelí. Protože do éteru Hit Radia Classic přichází Two Unlimited a jejich No Limit. Tak volume doprava a užijte si ten páteční večer. Jsme Hit Radio.

0: že posloucháte Hit Radio. My pokračujeme dál, protože před námi Black Box nebo legendy. České legendy, Buty a jejich František. Už za 4 minutky vám je tady pustím.
1: Hit Radio. Hit Radio.

Box. Vemte si, tohle taky hrajeme v pátek večer. Půl osmá je tady a před námi je song, který někteří z nás měli i jako vyzvánění svých mobilních telefonů. Já vás nebudu dlouho napínat, protože já, když jsem to teď slyšela, takovou tu malou ukázku, tak ve mně normálně zní nostalgie.

8.80 vám rádi servírujeme. Je pátek, 5. června, doufám, že se máte krásně. Přišla nám tady zpráva od Terky. Ahoj Leonko, hrajete strašně hezky, zrovna pracujeme na zahradě, děláte nám tou hudbou velkou radost a ty ještě víc, protože máme rádi tvoji energii. Hrajte dál, my vás tady máme na plné kule, jak se říká. Prosím pozdrav Jiříka, Filipka a taky naši Aničku, děkujeme moc. Tak jsem to vyřídila, děkujeme za takovou hezkou zprávu. A co takhle třeba Anaka nebo Simply Red, Lionel Richie, to jsou prostě legendy všech legend. Tak přesně tohle nás čeká za pár minutek, tak nikam neodcházejte a hrajeme dál. 80, 90, milénium, prostě ta hudba je láska, hudba je nesmrtelná, obrovská emoce, radostná, plačtivá, veselá, zpívaná, tančící, prostě každý se v tom najde, nebo ne?

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Ale nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio City.
2: Myslíte, jak zlatá bula sicilská, stvrzuje, že kdo chce, ten se píská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Ale nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.

0: Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Ale nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.
1: Hit Radio. Hit Radio.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Ale nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Ale nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.

Na pláži v písku leželo srdce, umývalo ho moře.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Ale nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.

0: Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Ale nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.
1: Hit Radio City.